0: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
2: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
7: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor. Úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechynka. Zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Mňam, to je dobrý.
13: To je jám.
12: Jám?
13: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
12: Tak to si slíznu.
14: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
15: Najdeš ji na yumm.cz.
14: Jam, to si slízneš.
16: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
17: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
16: Hotel Pegas.cz.
18: Moje ruka!
19: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
20: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
21: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
2: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jam.
3: Jam?
4: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně, na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na ymm.cz.
15: Jam, to si slízneš.
16: moje ruka!
17: Řevo dřevo na topení, tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
18: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
19: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City Brno. Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš.
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Mňam, to je dobrý.
7: To je jam.
6: Jam?
7: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
6: Tak to si slíznu.
9: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Najdeš ji na yumm.cz.
9: Jam, to si slízneš.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
12: Od výkopu až po klíč. Co to je?
13: To je Stalpe.
12: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
14: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

a naše těla splynú v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: To není možný, že to ještě nemáte.
3: Tak my taky čekáme, že jo?
4: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
5: Tak to musí stát na účtárně.
2: To už je po splatnosti.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
10: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na Under Armour.
11: Zaostřeno na region.
12: Jak mohou do budoucnosti města Kuřim promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektronická evidence tržeb se nejspíš vrátí. Poslanci dnes zřejmě schválí obnovení systému EET od příštího roku. Vláda tvrdí, že pomůže narovnat podnikatelské prostředí a přinese více peněz do státní pokladny. Opozice ale očekávané přínosy zpochybňuje. Pokud návrh projde, EET se vrátí v upravené podobě. Nejhorší požár ve Španělsku za posledních 20 let má 13 obětí. Úřady potvrdily, že mezi mrtvými je 7 Britů, 3 Belgičané a po jednom občanovi Francie, Spojených států a Španělska. Oheň na jihu země zničil asi 7000 hektarů krajiny. Požár už je pod kontrolou a evakuovaní lidé se vracejí domů. Pátrání po pohřešovaných ale stále pokračuje. Španělsko si zahraje o zlato. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul mistrů světa. Ve finále se v neděli utká s vítězem dnešního duelu mezi Argentinou a Anglií. Francouze čeká zápas o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nový hudební festival se rodí v Brně. Nese název Parkfest Královo pole a má ambici propojit kvalitní živou hudbu, podporu začínajících kapel a komunitní život. Každý ze 4 srpnových večerů otevře vybraná nová skupina z Brna nebo z Jižní Moravy a posléze se představí hudební host. Akce budou probíhat v Božitichově sadu a první je naplánovaná na 5. srpna. Středeční ráno i dopoledne bude spíše zatažené, postupně se ale v Brně a na jihu Moravy vyjasní, i když může i odpoledne ojediněle sprchnout. Teploty se vyšplhají až na 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit

0: 6 hodin 2 minuty posloucháte středeční Hit Radio a snídaní šampionů. Krásné ráno, Michal Knejp, David Još.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak Davide, my jsme se tady bavili o tom, že návrat po dovolený byl docela náročný. My jsme tady řešili, že návrat do pracovního režimu trvá člověku 2,5 až 3 dny, takže dneska by se to mělo zlomit.
1: Dneska kolem oběda se to bude lámat.
0: Dneska se to bude, kolem oběda nám je docela jedno, no, ale my jsme rádi, že vy tady jste, vy, kdo nás posloucháte, to nás drží nad vodou. Dinoro, Gigi D'Agostino, další muzika pro vás. Hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: DJO, End of Beginning na Hit Rádiu, 8 minut po 6. hezké ráno. Tak co ta včerejší apokalypsa? Ti, co měli přijít, nepřišli. A meteorologové se oficiálně omluvili, že teda ta předpověď nevyšla. Takhle, pršet mělo všude, to jsme měli slíbený. Pršelo a bouřilo jenom někde. Tak by mě zajímalo, jestli u vás bouřilo nebo pršelo.
1: No tak já jsem se celý den v práci těšil, až si po práci odpoledne vyrazím na kolo. Samozřejmě začalo pršet přesně ve chvíli, kdy jsem se oblíknul do munduru a vytáhnul kolo. Aha. Takže jsem zase zpátky. Pršelo asi půl hodiny. Pak už jsem nevyrazil.
0: No ale zase meteorologům můžeme poděkovat vlastně my, kdo jsme na ty výstrahy dali a třeba jsme uklidili věci z terasy nebo balkónu. To je můj případ, říkám si, hele, tak je potřeba to tam trošku poklidit, aby
1: pofackovat,
0: aby to neodlítlo a pak jako spadlo 6 kapek, no, takže nic moc se nedělo. Takže vlastně na jednu stranu jako děkujeme, no. Hele, už ani to počasí není, co tenkrát, no. Tady jsou Miraj, tenkrát 6:09. Hezké ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: Na 7 ladíte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno, jestli se během vašich cest často ocitáte na dálnicích, tak pro vás super zprávou je, že se ruší automatické zdražování cen dálničních známek. Tohle vás možná potěšilo, nicméně potom, co za poslední kolik, 2-3 roky cena vystřelila z 1500 na 2500, tak jsem si říkal, no tak dobře, za chvíli to budou 1003, 4, ale oni to stopli. Davide, není to úžasný?
1: Tak pro nás, kdo jsem já, bych hodnotil.
0: No tak pro nás, kdo na dálnici vlastně jsme jako doma, tak určitě dobře, no, super věc. Hele, takhle to má být. To je doslova ráj.
1: Dneska nahráváš těma písničkama.
0: Ale dneska ten playlist je postavený. Já nevím, co ta Lenka, naše hudební manažerka, ona věděla, co budeme dneska asi řešit, jo. Coldplay Paradise za malou chvíli, nicméně teda cena dálničky zůstává, ale ta romantická hodinka strávená v zácpě na D1, ta je naštěstí pořád zadarmo.
1: To je k nezaplacení.
0: Za chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
14: Mňam, to je dobrý.
15: To je jám.
14: Jám?
15: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
14: Tak to si slíznu.
15: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Najdeš ji na ymm.cz.
15: Jám, to si slízneš.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
16: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem pevné nervy na Hodonínsku na trase ze Slavkova u Brna na Kyjov za Archlebovem u odbočky na Žďánice. Zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Edvard Maja, Vika Džigulína. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. 6.28 s vámi Michal Knejp, David Jošt. No a David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 hosty. Američan přijel na skateboardu celé Spojené státy za pouhých 39 dní. Chad Caruso zvládl trasu dlouhou přes 4800 kilometrů bez jediného dne volna a překonal vlastní rekord z roku 2023. Cestou navíc vybíral peníze pro organizaci, která pomáhá dětem se závislostmi. Argentina a Anglie dnes večer zabojují o finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny chtějí potvrdit 100% semifinálovou bilanci. Angličané usilují o teprve druhý postup do finále v historii.
0: Počkej, jak vlastně dopadl ten včerejší fočus? Španělsko-Francie.
2: My jsme si tady typovali, že postoupí Španělé. Postoupili, vyhráli 2-0.
0: Takže postoupili naši.
2: Takže koho typujeme dneska?
0: No dneska Argentina a Anglie, si říkal, tak já nevím, Argentina.
2: Tak Argentina.
0: Jo?
2: Mimochodem, když už mluvil o těch našich, tak představ si, že ty už jsou doma 22 dnů.
0: Nekecej, už 3 týdny jsou doma. A fočus, takže fotbal končí dneska, jo teda?
2: Ne, ten končí až v neděli, Michal.
0: Jo, dobře.
2: To je semifinále.
0: Dobře, tak já se budu věnovat písničkám radši, co ty na to, Davide? To bude lepší.
2: Toho.
0: To bude lepší. Cranberries, Dreams a taky Alex Warren, Ordinary, to je další parádní muzika pro vás. Jsme Hit Radio, 6:30 ráno, krásnou středu.

0: Hit Radio, Alex Warren, 7:07. Dobré ráno. Už za necelou hodinu budete moct vyhrát opět poukaz na 5 000 korun na nákup přírodní kosmetiky De Natura. O tom bude soutěž Rychlá pětka o 7:30, tak si to nenechte utéct. Mimochodem De Natura, tam každý produkt prochází dlouhým vývojem a několika testovacími fázemi. Taky mají 100% garanci vrácení peněz, protože za jejich produkty si absolutně stojí, tak kdybyste s produkty nebyli spokojeni, vrátím vám peníze. Tak víc info na stránkách De Natura a jak bylo řečeno, poukaz na 5 000 korun, o ten budete soutěžit v Rychlé pětce o 7:30.
1: Hit Radio. De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.vbrně.cz.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Raději už tam budem.
13: Přestaň. Štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
16: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl
8: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná.

0: řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Hit Radio a Luis Capaldi. Nakrmit sociální sítě fotkama z dovolený, dalo by se říct, že to je v dnešní době skoro povinnost a taková fotka pod vodou, hele, to je magnet na lajky, jo, ale někdy ta fotka může být docela dost drahá. Takhle, jestli taky fotíte mobilem pod vodou a žijete v domnění, že je voděodolný, že se mu nemůže nic stát, tak pozor, servis si aktuálně hlásí obrovský žně, protože lidi topí telefony ve velkém. Jo. Ty výrobce sice tvrdí, že mobil vydrží, nevím, metr pod vodou po dobu 30 minut, ale zapomněli tomu dopsat, že se to počítá jenom jak nějaký tý laboratorní destilovaný vodě a ne nějakým vesnickým rybníku polim se nic, jo.
1: A nebo ve slaný vodě.
0: A nebo ve slaný vodě. Takže otázka, už jste letos utopili telefon, nebo jakým nejbizarnějším způsobem se vám povedlo telefon utopit? Co ty,
1: Davide? Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Pláž v Chorvatsku, první lásky a taky ty kraťasy, který měli kapsu. Dělám čtvrtý tempo, asi 15 metrů od břehu a najednou si uvědomuju, sakra, já jsem v kapse nechal telefon.
0: Čekej, nekecej, že ty jsi byl tak zamilovaný, že jsi zapomněl, že máš v kapse telefon.
1: Nevím, jestli to s tím souviselo, ale prostě ten telefon jsem v kapse nechal, no.
0: Hele, a funguje vlastně vůbec hodit ten utopený telefon do rejže? Jako říká se, že jo, že jo, že když to vlastně dáš přes noc do rejže, takže ta rýže přiláká asijský tekavý, jo?
1: Říkal jsem si, jestli ten starý joke vyndáš.
0: No dobře, je tady, no. Tak nicméně asi za lajky na Instači ta fotka a rozbitej telefon nestojí, tak myslete na to, než se s vaším mobilním zařízením potopíte pod vodu. Miles Smith, Nice to Meet You, to je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6.52. Tak hezké ráno.

0: ty i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu zdraží. Od středy stoupne maximální cena benzínu na 41 korun a 89 haléřů za litr. Nafta zdraží ještě výrazněji, a to o 15 haléřů na 39 korun 34 haléřů. Státem stanovené cenové stropy navíc skončí už na konci týdne. Podle analytiků pak mohou ceny na čerpacích stanicích dál růst. Ebola v Kongu se dál rychle šíří. Počet potvrzených případů už překročil 2000. Nemoci podle úřadů potom podlehlo 754 lidí. Světová zdravotnická organizace navíc varuje, že skutečný počet nakažených může být několikanásobně vyšší. Epidemie tak dál představuje vážné riziko pro zasažené oblasti. Filip Turek dočasně končí ve funkci. Po pondělní dopravní nehodě přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Na svůj post se podle něj vrátí jen v případě, že ho policie neoznačí za viníka nehody. Pokud vyšetřování ukáže opak, slíbil rezignaci. K odchodu z funkce už ho vyzvala také část opozice. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nedostatek kyslíku zabil asi půl tuny ryb v rameni Diev nad jezí v Jihomoravské Poštorné. A pokud se v dohledné době situace s horkem a suchem nezlepší, mohou uhynout další. Ve vodě se namnožily senice, které v noci spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesá až na nulu. Informaci potvrdilo povodí Moravy, které sleduje situaci v řece pod Novomlýnskými nádržemi až po Břeclav. Zatažené bude ráno i dopoledne v Brně a na jihu Moravy. Postupně se vyjasní, i když může dojít na ojedinělé přeháňky. Naměříme až 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Dvě minuty po sedmé, ladíte středeční Hit Radio, to nám dělá velkou radost, krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
5: Ahoj.
10: Lidi topí v bazénech a mořích své telefony, v domnění, že jsou vodotěsné, to jsme řešili. Vy nám posíláte zprávy, hlasovky, kde jste kdy telefon utopili, nebo komu. Je tady třeba hlasovka od Míši.
11: Ahoj kluci, dobré ráno. No, já jsem takto utopila kamarádovi loni na Krétě telefon, jsme tam byli vlastně s ním a s jeho ženou a teďka jsme byli jako u baru, pak jsme šli už na pokoj a když jsme šli kolem bazénu, tak já jsem ho tak jako lehce zduchla do toho bazénu, tak ten tam zahučel i s věcma, co měl v kapse. No, byl tam fakt jako pár vteřin, vylezl a telefon se druhý den nafoukl jak tenisák, normálně byl úplně prostě jak balón. Žádná rýže nepomohla, nic nepomohlo. Byl to teda jakože na začátku dovolené, takže pak dovolenou strávil tím, že koukal do jídelního lístku a my všichni do telefonu. Ale byla to super dovolená, doufám, že i on si to užil a chcou jet se mnou letos zase, takže já si chci znova nový telefon. Takže dobrý.
5: Ale
11: takže asi tak, no, tak mějte hezký den.
8: Manželka musela být nadšená, nejenže měl manžel na dovolený kamarádku, ale ještě k tomu ho připravila o telefon.
10: No jasně, ne, ona říkala, že to byla super dovolená, no prima dovolená, hlavně pro toho kámoše, hashtag užito, takový kámoše máme nejradši. Tak krásné ráno z Hit Rádia, Bon Jovi, It's My Life, pojďme na to.
0: Hit Rádio City Brno.

0: Hit Radio, jenom hity a Ed Sheeran 10 minut po 7. Dobré ránko. Pokud jste z Prahy a okolí, případně do hlavního města dojíždíte za prací, tak byli jste ten, kdo šéfovi musel posílat SMSku, že jste se ocitnul uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží, zastavený vlaky, odříznutá magistrála, tisíce, možná desetitisíce lidí zůstali stát na jednom místě a žhavili telefon s výmluvou nebo výmluvou. Ale to byla pravda, že jo? Píšeš šéfovi, že se stalo tohle, tak se to může přečíst na Novinkách nebo někde na internetu, jo. Tak mě napadlo, že bychom se vás mohli zeptat, jestli se vám někdy stalo, že jste se dostali do nějaké situace, která byla až neuvěřitelná a kterou vám třeba šéf až jako nevěřil.
1: Já bych možná ještě uzavřel tu zprávu tím, že se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, že
0: no, to byl
1: falešný poplach.
0: Jasně, to je v pohodě. Tak co tobě, Davide? Stalo se ti někdy něco neuvěřitelného, co ti třeba šéf nevěřil?
1: Hele, já pozdě? Do práce chodím vždycky a včas, takže mě se nic takového neděje.
0: Na rozdíl od někoho, že?
1: Koukám na tebe, Michale.
0: Dobře.
1: I na naše posluchače nakonec.
0: Já tady mám příběh, a když jsem před 10 lety začínal v rádiu, tak jsem byl v zimě na první schůzku se šéfem. To bylo ještě než mě přijali. Byli jsme domluvený na 9. ráno, přes noc docela nachumelilo a já tam musel vždycky couvat po takový příjezdový cestě, jo. A mně se to nikdy v životě nestalo. A já tam zapad člověče do závěje, jo. A říkám si, tak jako je to docela blbý, jedeš jako na schůzku do rádia, kde musíš být jako nějak jako na čas a teďka volám, říkám, Radku, já jsem zapadl tady prostě do závěje, jo. A on, no jasně, to v kolik přejedete. A nevěřil mi to, tak jsem to vyfotil a jako dobrý, že vlastně už v té době byly telefony, že nějakou tady takovouhle jako výmluvu údajnou, protože šéfa můžeš vyfotit, že jo, dneska vlastně AI, takže si to svoje auto můžeš hodit do sněhový závěje během minuty, jen asi byl by to zkoušet během teďka leta, že jo, to asi úplně nepůjde, no. Tak, jaký byl důvod vaší absence v práci, něco, co vypadalo až neuvěřitelně, že vám to šéf nevěřil, tak to nás zajímá. Pojďte nám nahrát vaše příběhy na WhatsApp jako hlasovku přes 777-937-777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. My k vám pinkáme další parádní muziku. Tohle je Shakira, Zoo na Hit Radio. Come on,

0: Tohle je Krištof, tohle jsou Šňůry a tohle je středeční Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Anonym včera v Praze na hlavním nádraží nahlásil bombu, bylo všechno uzavřený, o tom jsme se tady bavili. Nakonec se nic nenašlo, díky bohu, všechno dobře dopadlo. No a dostali jsme se k tomu, protože tisíce, možná desetitisíce lidí byly najednou uvězněni, byly obětí tady toho anonymu a nedostali se do práce. Takže jsme řešili, jaká byla taková nejzvláštnější výmluva, která byla jako opravdová, ale kterou vám třeba váš šéf nevěřil. No tak píše třeba Martina, dobré ráno, jdu budit 6 dětí do pokoje a na zahradě vidím bobra. 5x čumím, jestli nejsem mimo. Ano, 30 minut řeším, co s tím. Pro děti atrakce, do družiny pozdě. Dobrý den, otevřete nám, prosím. Vyháněli jsme bobra ze zahrady a družinářka čučí jak puk. Nevěřili nikdo v práci, ani ve škole, ani manžel v práci. Prej jsem blázen, vyfoť to a opravdu tam byl. To je skvělý. Další zpráva. Já teda musím říct, že chodím do práce vždy a opravdu za každých okolností. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem došla s tak silnou bolestí břicha, že mě sama šéfka poslala a i sama odvezla do nemocnice. No nakonec to bylo moje největší štěstí, protože jsem jela z příjmu rovnou na sál na akutní operaci. Ale žiju, sice minus jeden orgán v těle, ale jsem v cajku. Zajímavý.
1: Minus jeden orgán, to jsem ještě neslyšel.
0: Tak srdce to asi nebylo. Ale zaměstnanec roku. Taky píše Leny. Ahoj, nebyl to šéf, ale učitelka na střední, ale historka je to úsměvná. Na naší trase jezdilo 7 velkých vagónů a většině plných, byla zima a opět nějaká porucha, takže nám poslali na celou trasu malou čugálu a já se už prostě nevešla do vlaku, takže zápis v třídnici byl nevešla se do vlaku. Jinak ptal jsem se, co je čugála, tak je to malý vlak, co jezdí na menších trasách. Taky tady máme hlasovku.
2: Krásné ráno, rádio, tady Ivča. Já teda nemám historku se šéfem, ale ještě jsme chodili na střední, kdy se bývaly ty zimy takový trošku prudší, že jo, což víme. No, tak rok 2002 plus minus, jo. A tenkrát fakt byla zima docela jako velká, hrozně veliký mrazy. A nám přimrznul vagón ke koleji. Takže vlastně všechny ty děcka tam přenesly do jiného vagónu. A takže zpoždění jako blázen, teď prostě to zkoušeli odsekávat, než jsme vlastně přistoupili. No a přijeli jsme do školy, nevím, někdy 8:30, 9:00 hodina. No a když jsme to říkali učitelkám v naší třídě, tak prostě všichni koukali jako blázni, nevěřili nám. Až pak teda, když šli do zborovny a slyšeli ten příběh od jiných studentů, třeba starších, tak potom jako uvěřili, že ano, že to tak opravdu bylo, že nám vagon přimrznul ke kolejím. Takže asi tak. No, teď už se to asi nestane, že jo. Tak se mějte krásně.

0: To nevymyslíš. Nicméně, tohle je třeba věc, na kterou se rozhodně taky nevymluvíš v létě. No tak inspiraci, proč jedete do práce třeba právě dneska, pozdě, máte, jo, vyhánění bobru by vám mohlo projít, to je nejvíc, jo. A jestli to chce šéf i s důkazem, tak fotku bobra na internetu někde 100% zaženete.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
11: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
12: Zaostřeno na region.
13: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
14: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou, před Petrovem odklízí hasiči padlý strom z vozovky, projíždí se Kyvadlově, zdržení je minimální.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

0: Gimme Love, Gimme Love, Sia 731. Posloucháte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Skupina Queen návrat na koncertní pódia zatím nevylučuje. Bubeník Roger Taylor připustil, že další turné je stále ve hře. Záležet ale bude i na rozhodnutí kytaristy Briana Maye a na tom, aby případný návrat splňoval ty nejvyšší nároky na kvalitu. Po českých silnicích jezdí kolem 100 000 aut bez povinného ručení. Pokud takový řidič způsobí nehodu, škodu sice uhradí Česká kancelář pojistitelů. Peníze ale bude následně vymáhat po viníkovi. Povinné ručení bychom si proto měli před dovolenou určitě zkontrolovat. Detox od cukru možná není tak účinný, jak se často tvrdí. Nová studie ukázala, že ani po 6 měsících omezení sladkého lidé neztratili chuť na cukr. Podle vědců se preference sladké chuti dlouhodobou změnou jídelníčku výrazně nemění.
0: Zajímavá informace, myslím si, že to je něco jako s muzikou, jo? Že když vysadíš nějaký hit, tak se k němu pak stejně vrátíš a chutná pak ještě o něco víc.
2: Myslíš si, jako, že naši posluchači, když na chvíli přeladí Hit Radio, že potom mají abstinenční příznaky?
0: To se rozhodně neděje, Davide. To se rozhodně neděje. Co vám bude po chuti? Tak to je soutěž Rychlá pětka. S dodavatelem přírodní kosmetiky Denatura.cz, poukaz na 5000 korun na nákup v jejich e-shopu, tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Pink na Hit Radio v 7.35. Dobré ráno. Rychlá pětka. Celý týden v Rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura.cz. Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, 100% garance vrácení peněz, kosmetika vyvinutá odborníky, taky reálné výsledky na webu a sociálních sítích Denatura. Mimochodem, zajímavost, je přírodní kosmetika automaticky šetrnější?
1: Není,
0: protože i přírodní látky mohou někoho dráždit, proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Míša. Míšo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jaké máš středeční ránko, než budeme soutěžit? Pověz nám.
2: A tak pohodička, jsem na chalupě, mám dovolenou. Včera zapršelo, takže nádhera.
0: Hezký, takže pohodička, dovolená.
1: No už teď máš kliku, protože my jsme původně vybrali jinou tak. Posluchačku, ta nám ale nezvedla telefon.
0: Nezvedla telefon, trošku jako to štěstí tě jde naproti, Míšo.
2: Wow, tak to potřebuju.
0: No tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Je přírodní kosmetika automaticky šetrnější, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Aha, protože i přírodní látky mohou někoho dráždit. Ano. Proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ.
1: To měla vlastně říct Míša.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co nám roste z hlavy a dá se to stříhat?
2: Asi vlasy.
0: Je to tak. Pojďme na další otázku.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zpevňuje kolagen naší kůži, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Mm-hmm, to jsem nemusel ani pouštět. Pojďme na další otázku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je blíž Měsíc nebo Mars?
2: Měsíc.
0: Mm-hmm. A poslední, pátá otázka. Co je dneska za den, Míšo?
2: Dneska je středa.
0: No hezký. I na dovolený, i na chalupě máš přehled o tom, co je za den, a tyhle odpovědi na otázky ti vydělali poukaz v hodnotě 5000 korun do denatura.cz.
2: Bomba, tak to je skvělý den.
0: No tak to je super. Tak Míšo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, užívej chalupu a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a další poukazy na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
3: Hit Radio City Brno.

0: Benson Boone. Beautiful Things na Hit Radio. 7.41. Dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste měli někdy problém se Strakou, jako s tím ptákem.
1: Nemyslíš to našeho bývalého kolegu Romana Strakou?
0: Nemyslím Romana Strakou, myslím normálně opravdového ptáka. Jestli jste s ním měli problém, co se týká jeho hlasitosti, jeho projevu, jo? Proč se o tom bavím? Protože minulý týden v pondělí, když byl státní svátek, tak já jsem byl pracovně na jedné akci a chtěl jsem se dospat, jo? A nevím, jestli víte, jak zní Straka, ale kolem domu lítali Straky a dělali tohle. Třeba 3 hodiny. Tři hodiny, jo. Tak to jsem to nějak jako vydržel a říkám si, no tak co s tím, hele, a oni prostě nedali pokoj, tak včera už jsem se naštval a říkám si, no tak zkusím se zeptat internetu, ten je o něco chytřejší, co doporučuje na Straky, jestli se dají nějak jako odehnat, no protože tak opravdu ten zvuk je nepříjemný.
1: Schválně.
0: A napsala mi. Na Straky nejlépe fungují dravci, kteří pro ně představují přímé a reálné nebezpečí v našich podmínkách. Zapomeň na univerzální nahrávky orla, ty sice z něj majestátně, ale Straka moc dobře ví, že orel i v hustých větvích fakt lovit nebude, jo. Nejúčinnější jsou tito dravci. Jestřáb lesní, absolutní jednička. Jestřáb je pro Straky největší hrozba. Hele, člověče, tak co jsem já začal dělat? Já jsem si našel na internetu

0: Tak co jsem pak ještě čet, tak musíš pak ten reproduktor, pokud by se vrátili, dát třeba do jiného okna, protože oni, jak jsou chytrý, tak si řeknou, aha, tak on to je fakt, ten napouští nám tady zvuk jenom z repráku. No dobře, no tak my budeme plašit pavouky ve vašich reprácích za malou chvíli. Další parádní muzikou, tohle je Kato a John, Turn Lights Off, no a samozřejmě se stavíme i u vás v autech, řekneme vám, kde to ve středu ráno stojí, bude aktuální doprava, tak hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
8: Na pořádný gastrozážitek.
7: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
8: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
7: Pivo pro holky i kluky.
8: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
7: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
10: Špičáku, ty nějak záříš?
11: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
10: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
11: Fakt?
10: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
12: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
11: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
13: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
17: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Nejlepší dopravní

0: Servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Brně Soběšicích ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky Malinová havarovalo osobní auto. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.54, Hit Radio, dobré ráno. Patříte k těm, kdo bankám nevěří a radši máte peníze poctivě nasyslený pod matrací? No, tak byste možná měli zkontrolovat, než vám sežere havěť. Máme tady příběh paní z Austrálie, te snědli termiti milion v bankovkách. Podle mě tam ta paní řádí s biolitem ještě teďka, jo? Nicméně zajímavost, která se k tomu váže, krásně nám to vyšlo, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky.
1: No asi všichni víme, že v současné době je v českém oběhu 6 druhů bankovek a mohli bychom si schválně zkusit zahrát takový kvíz.
0: Jakože já budu hlas lidu teda, ty mě budeš zkoušet a já budu hlas lidu.
1: No a samozřejmě i naši posluchači si můžou sami zkusit tipnout. Dobře. Jaká česká osobnost se nachází na konkrétní bankovce? Začneme stovkou.
0: Já si myslím, že začneme dvackou papírovou. To si pamatuju, to byl svatý Václav.
1: Pojďme ke stovce.
0: Dobře, pojďme ke stovce, tam bude Karel IV.
1: Je to tak, pojďme na dvoustovku.
0: Dvoustovka, vím, jakou má barvu, ale i kdybys mě mučil, asi si nespomenu, kdo na ní je. Je to ženská?
1: Je to muž.
0: Je to žena. Je to muž na dvoustovce?
1: Je to Jan Amos Komenský. Pojďme tak, na pětistovku.
0: Pětistovka, Božena Němcová.
1: Tisícovka.
0: František Palacký.
1: Dvoutisícovka. Je vidět, že u těch vyšších bankovek se nepleteš, těch máš asi spoustu.
0: No to ne. Dvoutisícovka. Emma Destinová.
1: A pětitisícovka.
0: Tomáš Masaryk.
1: Je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk.
0: Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Ještě přidám zajímavost, kolik si myslíš, že je v oběhu bankovek v českém oběhu?
0: Jako myslíš, jako u mě v oběhu, anebo jako v českém?
1: Jako celkem.
0: Celkem, to netuším. Já bych ti řekl, kolik je bankovek jako u mě v oběhu, jo. To tak, číslo není úplně vysoký.
1: Tak to dobrá si trošku větší. 560 milionů bankovek v českém oběhu. A zajímavostí je, že nejvíc je dvoutisícovek, 209 milionů.
0: Tyjo, to je zajímavý informace. Nicméně, ty jsi mě tady zkoušel teda od té stovečky do pětitisícovky. Pojďme k té 20 koruně a 50 koruně papírové, které už samozřejmě nejsou v oběhu, tak víš, kdo byl na 20 koruně. Já jsem to říkal, jestli jsi mě poslouchal, no neposlouchal.
1: Já papírový dvacky nepamatuju, takže nechám se podat.
0: No, svatý Václav a na 50 koruně, takhle, víš, jakou měl barvu ještě 20
1: taková
0: koruna?
1: Růžová, ne, dvacku nevím, ale ta byla 50 byla růžová.
0: Ta byla růžová a tam byla...
1: Tam byla žena nějaká.
0: Tam byl taky někdo svatý. Mm-hmm. Svatá, napověda. Ludmila to nebyla, ale je to Aneška. Jaká?
1: Česká.
0: No jasně. Ne, svatá Aneška Rakouska na 50 koruně česky. Tak Davide, děkujeme za kvíz, pohořel jsem na 200 koruně, ještě jednou, kdo tam je?
1: Tak já už jsem taky zapomněl.
0: Jedno, nech to bejt.
1: Jan Amos Komenský.
0: George Ezra, Dance All Over Me, to je další muzika do 8. tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: On air.
12: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Oběd v restauraci je nejdražší v historii. Průměrná cena v Česku poprvé překročila hranici 200 korun. Nejvíc zaplatí lidé v Praze, kde oběd vyjde v průměru na 228 korun. Naopak nejlevněji se lidé najedí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle odborníků ceny dále rostou, tempo zdražování je ale pomalejší. Kontrola odhalila nebezpečný špenát z Kauflandu. Inspektoři v něm našli téměř 50x více pesticidů, než povolují limity. Šlo o baby špenát z Itálie, prodávaný v plastovém balení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce teď s řetězcem zahájí správní řízení. Podle kontrolorů podobné nálezy u čerstvých salátů nebývají běžné. Vedra omezují výrobu elektřiny ve Francii. Tamní energetické společnosti odstavily 3 jaderné reaktory a dalších 8 běží na snížený výkon. Důvodem jsou vysoké teploty řek, které elektrárny využívají k chlazení. Omezení má chránit vodní živočichy a rostliny před příliš teplou vodou. Podle společnosti nejde o bezpečnostní problém, ale o opatření na ochranu přírody. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Nový hudební festival se rodí v Brně. Nese název Parkfest Královo pole a má ambici propojit kvalitní živou hudbu, podporu začínajících kapel a komunitní život. Každý ze 4 srpnových večerů otevře vybraná nová skupina z Brna nebo z Jižní Moravy a posléze se představí hudební host. Akce budou probíhat v Božitěchově sadu a první je naplánovaná na 5. srpna. Středeční ráno i dopoledne bude spíše zatažené, postupně se ale v Brně a na jihu Moravy vyjasní, i když může i odpoledne ojediněle sprchnout. Teploty se vyšplhají až na 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
15: Tři minuty po 8. ladíte středeční Hit Radio. Krásné ráno s vámi, Michal Knejb a David Jošt. Co jsi říkal ty obědy, kolik je to stojí?
13: No v průměru, republikovém průměru už přes 200 korun.
15: To je masakr, já si pamatuju ještě tenkrát za mých mladších let, kolik stálo oběd, třeba 90 korun.
13: Není to tak dávno, to je na tom
15: není to tak dlouho. Není to tak dlouho, takže obědy ve restauracích jsou nejdražší v historii, fu. No další místo, kde je teď v létě extrémně draho, to proklepneme za chvíli. Napadá ti něco, Davide, co to může
13: Chorvatsko?
15: Být?
13: Chorvatsko?
15: No spíš je to v Čechách a konkrétní, jako konkrétní místo. Dobře, přemýšlej o tom, vy taky, kdo nás sladíte, hnedka se k tomu vrátíme. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Za pět minut, čtvrt na devět, ladíte Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ráno. Davide, ty jsi ve zprávách říkal, že pod 200 už v České republice za oběd nedáme.
1: Je to tak.
0: Je tak. Obědy v restauracích jsou nejdražší v historii, no a kde je ještě draho, nechali jsme vás hádat. Kdo jste typoval koupaliště? Tak máte zlatýho Bludišťáka. Mm. Takže na koupalištích v České republice je taky extrémně draho.
1: A bavíme se teda o vstupenkách nebo občerstvení na koupalištích?
0: Občerstvení. Takhle, když jede k vodě celá rodina, tak samozřejmě vstupenky to je na hypotéku, jo? Mm. To je jako vstupný je příběh sám o sobě, ale párek v rohlíku, průměrná cena, typuji.
1: Tak já z mých dětských let si pamatuju, že to bývalo párek v rohlíku za 15, klobása za 30, jasně. Ale tak zdražuje se, typnu 40.
0: 60.
1: Pane.
0: Smažák s hranolkama.
1: 150.
0: 250. Za smažák. A pivko.
1: To už se bojím typovat.
0: Pivko, já bych typnul, já to tady mám, já to vidím, jo, ale kdybych měl typovat, tak bych dal pivko třeba za 30 korun, jo. To se pamatuju já tenkrát.
1: 50,
0: za starý.
1: 50.
0: Tak 70. Je to 70. Což je masakr, jo. Takže to je hlavním důvodem, co se na koupalištích aktuálně děje, proč se o tom bavíme. Lidi se do batohu tajně balí řízky sebou do alobalu.
1: My se jim nedivíme.
0: Takže už to není jenom to, že na tu dovču, ale už je na to český koupaliště a nosí si vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální a to mi tak jako nahrává, že jsme se vás chtěli zeptat, nebo chceme se vás zeptat, co jste kdy kam pronesli? Jo, jestli třeba právě na koupaliště, nebo třeba do kina, nebo na koncert, co se vám povedlo pronést, jo, že se za to tak jako trošičku stydíte, ale teďka už s odstupem času se nám s tím rádi chcete pochlubit. Mě to připomnělo, já jsem byl takhle, není to tak úplně dlouho, byl jsem v kině, myslím, že jsem to tady vyprávil. Někdo tam člověče vytáhl, začali tam šustit takový ten jako papír a začala tam vonět šunka, ne? A říkám, co si děláš, prčo, tady má někdo šunku, ne? A doma je tam tlačili šunku a rohlíky. Hele, vonělo to krásně, jen to záviděl. Já nebyl naštvaný, jen to záviděl.
1: No, při současných cenách v kinech se nedivím ani tý šunce teda.
0: To je fakt, protože tak jasně, no, když si dáš popcorn na kolu a tady ty věci k tomu, to je taky na hypošku. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi. Co jste kam kdy propašovali, ten největší pašunk? A nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou, jsme moc rádi za každou zprávu od vás, no a vás snad potěší další muzika, tohle je Welshly Arms Legendary na Hit Radio 8 hodin 12 minut. Dobré ráno.

0: Where is my husband? 8 hodin 19 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko, draho na koupalištích, nejenom vstupné, ale hlavně jídlo, to jsme řešili. Dostali jsme se k tomu, co jste kdy na koupaliště, nebo na koncert, nebo do kina, kamkoliv propašovali a jak, a vy jste nás zavalili zprávami a hlasovkami, píše třeba Pavel. Ahoj, pravidelně na festivaly, na plesy a podobné akce pronáším kolu a rum. Když člověk zaplatí rendál za vstupný, tak se už nechce nechat odírat ještě na pití.
1: A navíc si může dát to, co má rád, že ona co má chuť.
0: Máme tady hlasovku třeba od Lenky.
2: Ahoj, tak já pravidelně pašuju do kina, do těch multikin, dětem popcorn. Koupila jsem si, že někde jako takový ty kalíšky na ten popcorn, ať to má hezký, a normálně udělám má popcorn, který tam přesypu do toho papírového boxu a mají popcorn, samozřejmě vodu nesu taky, jo. Takže a děláme to normálně pravidelně a ušetříme spoustu peněz, takže vřele doporučuju. Ahoj.
0: Majitelé multikin teď skáčou radostí. Další hlasovka od Alex.
3: Zdravím. My už dlouhá léta pronášíme alkohol a vlastně i nealkohol na festivaly a jiné místa, kde je zákaz vstupu s vlastním pitím. Vlastně alkohol v takových kapsičkách, jak jsou od přesní dávky, ale je to hrozně smrtelné, protože člověk cucá a najednou neumí chodit.
0: To je fakt. Další zpráva od Jany. Ahoj kluci, vždycky, když jdeme s kamarádkami do kina, tak si bereme vychlazené plechovky s ginem, tonikem a i vlastní popcorn v batušku, protože ty ceny jsou už fakt přepálené. Hezký den. Další zpráva od Peti. Není to z let předešlých, ale asi poslední 2 roky si s manželem nosíme mini lahvinky alkoholu do letadla. To samozřejmě můžete, ale zakázali v letadle pít vlastní alkohol a ten výběr tam není moc velký, taky fajnšmekři. Další zpráva. Ahoj, propašovala jsem sama sebe. Letěla jsem na pas sestřenice mojí maminky na dovolenou do Tunisu. Byla jsem být dana, tak to už bylo nadlidský. Papa, to je neskutečný. Další zpráva, čauvec. My jsme si takhle do kina párkrát propašovali KF a s kámoškami proseko v těch malých lahvičkách a pěkně jsme se tam zřídili. Přítel ten pravidelně pašuje placatku s kořalkou na každý koncert. Jednou nás vymátli, tak jsme to vypili na ex před vstupem.
1: Musí být koncert potom.
0: To bylo hezký. Ještě tady máme hlasovku od Saši.
4: Já mám zajímavý 2 příběhy. Jeden z příběhů je, že mě se úplně příčí dávat za popcorn to, co za to oni chtějí, když já koupím hopku za 10 korun. Takže si ho doma uděláme prostě samostatně a sníme si ho. A máme popcorn jako všichni. Ale největší halus, a to jsem strašně chtěla zkusit, jestli mi to projde nebo ne, bylo na koncert Eda Sheerana. Já jsem měla velké poprsí, mám ho doteďka, zprava zleva jsem měla frisko, pod prsama jsem měla dvě plechovky piva, šli jsme s manželem. Samozřejmě jsem věděla, že musím mít k tomu, k mladému klukovi, nikdo nic nepřišel, ale hrozně mi rozesmál, když ti otevří krabičku s cigaretama. Jestli náhodou tam něco nenesu. Pronesl jsem a takhle mi to v životě nechutnalo.
0: To je zajímavý. Víš, tak Sašo pošle fotku, ať můžeme tady porovnat a třeba poradit ostatním tady posluchačkám, jo. Já teda musím říct, Davide, nevím jak ty, ale já jsem pyšnej. Já jsem pyšnej na nás Čechy. Hele, je to dobrý. Tyhle tradice prostě zůstávají. A co zůstává, jsou další parádní hity Last Good Night, Pictures of You. Za malou chvíli teda na Hit Rádiu a my vám všem děkujeme za zprávy a hlasovky. Hezké ráno.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace

0: recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já!
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
8: Asi 100 tisíc.
7: A ty s tím nic neděláš, jo?
8: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
7: No prostě jdi na ePohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. ePohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
8: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
7: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. ePohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
13: Partners Banka.
12: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Jižní Moravy hlásíte překážku v provozu v Brně Králově Poli. V Myslínově ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Minuta po půl deváté, vy posloucháte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Max Verstappen možná chystá největší přestup ve Formuli 1 za poslední roky. Podle zákulisních informací jedná s konkurenčními stájemi a nejblíže má být McLarenu. Pokud by čtyřnásobný mistr světa skutečně opustil Red Bull, šlo by o jednu z největších přestupových senzací v historii F1. V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Rozvod se nekoná, Bohuš Matuš je zpět s manželkou. Zpěvák tvrdí, že k rozchodu nikdy nedošlo, mělo jít jen o vyhrocenou hádku. Podle něj navíc oba záměrně celou situaci přiživili, aby si vystřelili z některých médií.
0: Nekeci, takže rozvod tisíciletí se nekoná. No vystřelili si pěkně teda, i z nás, my jsme tomu věřili.
2: I z nás, i my jsme to ve zprávách měli.
0: No tak hele, ty tradice, jak jsem říkal, všechno to je zpátky, všechno jak má být. A říkám si, že Bohuš je vlastně vizionář, jo. Zatímco my ostatní si budeme muset na starý kolena platit drahý pečovatelky. Tak on si jednu takovou rovnou sám vychovává. Je to genius.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Sonic Sky, Hit Radio 8.39, dobré ráno. Taky už se vám stalo, že jste při jízdě autem zahlídli na pouli toulavou kočku, která z dálky připomínala, nevím, třeba geparda nebo prostě nějaký jiný zvíře. Tak člověku asi rychle dojde, že tahle zvířata tady volně nežijou. Nicméně to nedošlo jedné řidičce na Jindřichohradecku. Ta volala na policii, prosím pěkně, že v poli viděla divokou pumu. A pozor, tohle tvrzení si nechala potvrdit od umělé inteligence. Ona ji vyfotila, nahrála do AI a umělá inteligence řekla, ano, je to opravdu puma. Tak něco mi říká, že inteligence všech zúčastněných byla v tu chvíli hodně umělá, protože takhle, jako v jižních Čechách čekáš spíš kapra, že jo, ne pumu, ale nikdy nevíš. Třeba tam opravdu byla a já bych takhle veřejně chtěl všem pumám doporučit, aby se nepřibližovali k našim obydlím, protože nejpozději v neděli by stoprocentně měl někdo na talíři čerstvý pumok nedlozelo. Hlad je hlad, když máš hlad, nejsi to ty. Tak jestli i vy jste hladoví po další muzice, tak za malou chvíli servírujeme další parádní hity, třeba tohle. Alvaro Soler, La Cintura a staví se i Regen Moon Man Human tady na Hit Radio. Tak dobré ráno v 8.40, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Co se vám vybaví, když se řekne nadop? Nadop jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadop. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadop.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
10: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
11: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
12: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
13: A já vám jako dlužím?
14: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze?

0: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: man, don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: 8:51 na Hit Radio Human. Vaření pod širákem, většinou super kulinářský zážitek a nebo taky ujištěr je ten pravý. K nám na web na hitradio.cz dorazil příběh od Štěpánky. Ahoj, nevím, jestli se v tomto případě dá hovořit o vaření, ale v mém příběhu se vařila alespoň voda, tak snad ano. Když jsem se dala dohromady s mým přítelem, tak jsem ho vzala do mého rodného města Mariánských Lázní. Byl leden, zima v plném proudu a dokonce bylo všude i spousta sněhu. Rozhodla jsem se, že nebudeme sedět doma a půjdeme zasněženou krajinou na rozhlednu, která se tyčí nad městem a je z ní krásný výhled na kolonádu. Když jsme se tam po několika hodinách konečně probrodili vysokou vrstvou čerstvého sněhu a dokonce se nám podařilo vyjít i zasněžené a uklouzené schody na vršek rozhledny, tak přítel začal ze svého batohu vytahovat jeden pytlíček za druhým. Nechápala jsem, co jde dělat. Z pytlíčku vytáhl nejprve plynovou bombičku s vařičem, z druhého malou konvičku, ze třetího dva plecháčky a začal vařit vodu. A pak k mému obrovskému překvapení mi dal malý kempingový ruční presovač a dvě kapsle s kávou. Normálně my, nám, takto uvařil čerstvé horké espresso. Žádná rozpustná káva z termosky, ale opravdové espresso i s pěnou. V tu chvíli jsem věděla, že to je ten pravý. Hezký. No a za takový příběh můžete už tento pátek ve snídani šampionu vyhrát parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint díky soutěži Terapie venkem s mega e-shopem 4Camping. Kdyby vás k tomu zajímalo víc a chtěli byste se do soutěže zapojit, detaily a podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Disco Machine, Sophie and the Giants. Tahle dvojka zavírá středeční snídaní šampionů na Hit Radio. Díky za další společné ráno. Teď už vás předávám do rukou našich skvělých kolegů ze všech Hit Radio. Muzika, ta je samozřejmě nachystaná. Po devítce Ricky Martin, Hozier nebo David Guetta. Slibuju, že to vás bude moc bavit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte se prima, ať vám středa v práci uteče, vy, kdo máte volno, užívejte, no a slyšíme se zítra ráno v 6.00. Čau.
2: Za 3 minutky dám odbě 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Radia City Brno vás už zdraví Ondra Blaho. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Tady havaroval motorkář, došlo ke zranění, počítejte s omezením provozu a taky se zdržením. D1, 208 ve směru na Brno, tady se v koloně v levém pruhu srazila 3 osobní auta. Očekávejte narůstající zdržení. Další problémy jsou v Sobišicích, v Vajzově ulici, tady poblíž autobusové zastávky Malinová. Havarovalo osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh, takže i tady raději nohu z plynu. No a dívám se ještě na D46, první kilometr ve směru z Vyškova na Olomouc, tady stojí u krajnice porouchaný nákladák, takže i tady dávejte pozor. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna dnes asi schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy z veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Situace na řece Dyji se zhoršuje, ryby hynou i přesto, že hasiči na několika místech vodu provzdušňovali. Postižená je především oblast Poštorné. Více k nešťastným událostem dodá mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
10: V průběhu noci a k ránu dochází k poklesu kyslíku ve vodě, což způsobuje úhyny ryb v počtu několika desítek kusů. Množství sinic v celém toku zůstává enormní a vzhledem k předpovědi vysokých teplot a souřek může dojít k prudkým změnám tlaku a teploty, což může způsobit úhyny
9: Rybáři odhadují, že stav se bude dál komplikovat. Růst čínského hrubého domácího produktu v druhém čtvrtletí výrazně zpomalil. Podle oficiální statistiky se čínský HDP meziročně zvýšil v druhém kvartálu o 4,3%. V prvním čtvrtletí meziroční růst HDP činil 5%.
1: Fotbalový servis.
9: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
2: Jdeme se podívat, jaké nás dneska a také zítra čeká počasí. Aktuální teploty v Brně a na jižní Moravě okolo 22 stupňů, odpolední maxima kolem 27 a očekávat bychom měli, a to někdy v průběhu podvečera, také slabý déšť. A zítřek ten už by měl být zase bez přeháněk s teplotami okolo 28 stupňů a polojasnou oblohou.
1: Hit Radio City Brno.
2: Vstupujeme do druhé poloviny tohoto pracovního týdne. Jsem moc rád, že ladíte Hit Radio se středečním datem 15. července. A dnešní dopolko startujeme megahitem z 21. dubna roku 2009. David Guetta, Kelly Rowland.

Ricky Martin, Livin' La Vida Vloka v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno se středečním datem 15. července. Krásné dopo. No a když už jsme neudělali díru do světa s fotbalem, tak musím říct, že naši žáci a studenti jsou tak šikovní, že ti opravdu dělají České republice tu nejlepší možnou reklamu. O čem vlastně mluvím? Po 28 letech máme zlato. Dámy a pánové, český tým středoškoláků z Hlučína, Plzně a Prahy vybojoval zlatou medaili na mezinárodním kole turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu. V soutěži se utkali týmy z 35 zemí světa. Tak pojďme gratulovat. Konkrétně kapitánem byl Lukáš Franta. Spolu s ním byli v týmu Krištof Basista a taky Michal Fischer a Daniel Jedlička. No a s nimi i Daniel Švaňa. Já fyziku na střední zvládl jenom kvůli tomu, že jsem v kabinetu chystal kádinky na pokusy, teda dokud jsem dvě nerozflákal, to už jsem měl tehdy potom docela nahnutý, ale nějak jsem to zdárně dokončil. Každopádně klukům posílám ještě jednu obrovskou gratulaci a přejeme, ať se jim v budoucí, nejen fyzikální kariéře, samozřejmě hodně daří. Teď už další muzika od Avicii.

0: Tahle pohodička se jmenuje Geronimo od Shepherd. 23 minut po 9 hodině dopolední na Hit Radio City Brno. A v dalších skvělých peckách budeme už za malou chvíli pokračovat. Grudžoš Project Infinity 2008 a zazní taky moje oblíbená dvojce Lady Gaga a Bruno Mars. Takže si na ně určitě počkejte a věřím, že vám udělají mnohem příjemnější středeční dopoledne, než kdyby hrálo cokoliv jiného.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortek v Brně.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi páchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
7: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
8: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
11: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
18: Hit Radio.
19: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
18: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.
3: Here's my key, philosophy.
20: A freak like me just needs infinity.

Pět minutek po půl desáté, Lady Gaga, Bruno Mars. A víte o tom, že 20. července si připomínáme výročí narození Johanna Gregora Mendla? Já pevně věřím a doufám, že ano, protože už od 12. až do této neděle 19. probíhá Mendl Festival. Hit Radio City Brno je samozřejmě mediálním partnerem a když už mluvíme o Mendlovi, tak že po něm pojmenované náměstí, univerzita, ulice, kráter na měsíci, planetka ve vesmíru, anebo medaile, oceňovaná nebo udělovaná za významný přínos ve vědě, tak o tom samozřejmě všichni moc dobře víte, ale pozor! Dámy a pánové, Johann Gregor Mendel má také svůj vlastní nový typ léčebného konopí. Nemocniční pěstírna v Brně uvedla do distribuce právě novinku, která nese jméno Johann podle zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendla. Pacienti ho získají v lékárně Fakultní nemocnice u svaté Anny i v dalších lékárnách v Česku. To konopí má vyrovnaný poměr účinných látek THC a CBD, který může omezit omamné účinky. Což bych viděl jako takový malý lingatý háček, protože nevím, co by na to Johann Gregor Mendel řekl. Člověk, který taky uměl jenom tak v klídečku posedět a počumět.

0: Já jsem před malou chvílí mluvil o zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendelovi, který 20. července si připomene výročí svého narození, no a samozřejmě ho připomíná také Mendel Festival, který už probíhá. A probíhat bude až do neděle s tím, že v sobotu 18. v kampusu v Bounicích proběhne velkolepý mejdan a pokud byste ho chtěli navštívit, tak můžete, protože je zcela zdarma a vystoupí třeba Monkey Business nebo Jana Kiršner a spoustu dalších, takže to je jenom taková pozvánka pro vás, když už máme druhou polovinu pracovního týdne, kteří nemáte žádné plány na víkend, tak třeba jsem vám právě tímhle tipem pomohl.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
5: je fajn. Přijďte do bivní stáje v Brně na Veveří.

0: slízneš.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
0: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: nám za chvíli odbije 10. hodina. Právě Jay-Z a Alicia Keys ukončili 9. a také nejvyšší čas opět se podívat na silnice, na ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Šlapanice, Brněnská ulice, tady se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Další problémy jsou na Třebíčsku mezi Kuroslepy a Lhánicemi. Tady se srazila dvě osobní auta, i tudy projedete Kyvadlově. Přidávám ještě Bedřichovice, protože na příjezd do Brna ve směru od Vyškova tady havaroval motorkář a došlo ke zranění. Sobíšice, Vajsova ulice, poblíž zastávky Malinová, tady se stále vyšetřuje havarované osobní auto. No a mělo by to být všechno, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turka vyzvala k rezignaci i opozice. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí i kapela Miraj nebo americké hudební duo 21 Pilots. Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona. To znamená, že povolovací procesy v Česku by měly výrazně zrychlit a zjednodušit. Proč ke změně došlo, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
2: Návrh přímo reaguje na dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy jsou české povolovací procesy pomalé a nepředvídatelné, což v praxi vede k dražšímu bydlení, zpožděné výstavbě veřejné infrastruktury a rostoucí frustraci občanů i obcí. Nová legislativa přináší model jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.
1: Neboli méně frustrace, papírování a obíhání úřadů. No a kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Jeden z cílů dohody bylo právě odstranění pozemní hranice.
3: Jak to vypadá s teplotami? No velmi příjemně a nutno podotknout, že ten noční déšť konečně malinko pročistil vzduch. Aktuální teploty se v Brně a na jižní Moravě pohybují okolo 23 stupňů, odpolední maxima 27 a podle aktuální předpovědi to na nějaké další dešťové přehánky dneska odpoledne už nevypadá. To samé platí pro čtvrtek, kdy naměříme okolo 28.
0: Hit Radio City Brno.
3: Soutěž nevaříme, posloucháme skvělé informace z jižní Moravy a taky dokonalá muzika. To nás čeká i teď po desáté na Hit Radio.

krásné, dobré středeční dopoledne všem, kteří ladí Hit Radio City Brno i 15. července. Rádio, které vysílá do celé jižní Moravy, která, a řešili jsme to často, několikrát, má trošku problém s alkoholem, co si budeme povídat. Přece jenom i kvůli tradici, je to vinařský kraj, že jo, a tak dále. No ale vypadá to, že opravdu platí, že Češi a Moraváci zvlášť začínají omezovat alkoholické nápoje, zvlášť teď v těch letních parnech. Protože třeba takový aperol bez kapky alkoholu, anebo mangová domácí limonáda, anebo jahodová mača. Jo, letní horka jsou v plném proudu, lákej k osvěžení a právě tyto nápoje si nejčastěji vybírají návštěvníci jihomoravských podniků. Proměnu chutí mapoval průzkum centrály cestovního ruchu Jižní Morava. No a než po klasickém horkém espresu sahají třeba po ledových variantách kávy nebo po takzvaném cold brew, jihomoravské kavárny a bistra zapojené do průvodce gourmet Jižní Morava pozorují také jasný posun k limonádám a lehkým osvěžujícím drinkům. Dobrý, jako mimoza se jede furt, to je jasný. Bubliny prostě ty asi furt pojedou, ale je pravda, že místo alkoholových variant zákazníci čím dál častěji sahají po drincích, po kterých mohou bez obav usednout jak za volant, anebo za kolo. A průzkum dále potvrdil stoupající zájem o nápoje z japonského zeleného čaje matcha. A tady bych se zastavil. Já nemám vůbec problém s nealkoholickými nápoji, naopak, jsou dobrý. Říkám, že s tím chlastem bychom měli fakt opatrně a měli bychom spíš ubírat, než přibírat, ale ta mača, teď to je fakt brča, vám to jako chutná. Jestli by mě teďka někdo na naše WhatsAppové číslo 720 890 848 poslal, ať už hlasovkou, nebo klidně textovkou, třeba tři dobrý důvody, proč bych tu maču měl pít, tak vám, já nevím, zahraju písničku, dám za něco lístky nebo na něco lístky. Dejte mě vědět, to by mě fakt zajímalo, protože já tu maču měl jednou a zatím fakt naposledy, jako.

Tesla. V dopoledním vysílání Hitrádia Cité Brno a teď budou cílit na všechny, pro které je tou největší láskou, kromě vlastní rodiny, jídlo. Protože ano, čeká nás další kolo soutěže Nevaříme, posloucháme. A já zdravím všechny, kteří už na oběd myslí, anebo kteří třeba si právě teď dávají nějakou pozdní snídani, nebo vyrazili se svou milou nebo se svým milým někam na brunch a třeba si dáváte něco s rybízem, jo? To je jenom taková podpultová informace. Dnes je den černého rybízu, což já teda mám jako hodně.

0: Jo, ale o rybízu to nebude, bude to o stejcích, bude to o hamburgerech a bude to hlavně o jedné 500 korunové poukázce do jedné výborné restaurace úplně gratis. A to hned po muzice, jen co rozní Ray Dalton anebo Coldplay.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
12: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Najdeš ji na yumm.cz.
12: Jam, to si slízneš.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Letní slevy právě odstartovaly!
14: Zažij léto naplno!
13: Když zábava,
14: tak Mironet!
13: Klikni dvakrát!
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Každý už tam bude.
16: Přestaň! Je mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Soutěž Nevaříme, posloucháme začneme tak, jak ji začínám nejraději. Tedy pohledem do meníčka Buffalo American Steakhouse. Dneska je středa 15. takže vám nabízím hráškový krém z krutony, chimichurri, chipotle, beef poutine, fries and cheddar. No, ty bláho. A nebo steak z hovězího pupku připravený na lávovém grilu. Ať vyberete cokoliv, budete polikat sliny stejně tak, jako dělám já. A co budeme, kterou jsme nastolili na začátku tohoto týdne a i dnes uděláme jednomu z vás radost? A nebo to nedopadne? Uvidíme, pojďme se přesvědčit. Dneska totiž budeme volat Petrovi. Peťa je skladník. V jakém obchodě a s jakým zbožím, to bohužel nevíme, ale třeba se to dozvíme, když nám zvedne telefon, řekne Nevaříme, posloucháme a dáme mu Pěťo do Buffalo. Peťa ale možná pracuje ve třísměnném provozu a možná spí po noční a nebere telefon. Nedá se svítit. Petr věnuje svoji 500-korunovou poukázku do čtvrtečního kola, takže zítra budeme v soutěži Nevaříme, posloucháme hrát o celou tisícovku do Buffalo American Steakhouse Brno, tady nedaleko brněnského výstaviště. Můžeme na ten oběd zajít klidně společně, protože my z Hitrádia chodíme do Buffalo na oběd docela často a rádi.
0: Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hitrádiu City Brno.

0: Fajn.
1: Tohle byla Poetika. Minutku a půl před 10:45 v dopolední vysílání Hit Rádia City Brno. Soutěž Nevaříme, posloucháme, máme za sebou, tentokrát bez úspěchu, no ale je to zase výhoda pro vás všechny ostatní registrované na www.hitradiocitybrno.cz, protože s vědomím, že zítra nebudeme soutěžit o jednu, ale hned o dvě poukázky, se do čtvrtečního dopoledne bude vstávat určitě o poznání příjemněji. Takže ať už třeba teďka kolem 10:45 vyrážíte někam na oběd, tak vám přeju dobrou chuť, ale pak se nezapomeňte vrátit k poslechu Hit Rádia, protože i po 11. vás bude čekat spousta skvělé muziky.
2: Hit Rádio. Hit Rádio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz
8: Špičáku, ty nějak září.

0: Castel.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
8: Na pořádný gastrozážitek.
7: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
8: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
7: Pivo pro holky i kluky.
8: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
7: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: Zaostřeno na region.
10: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
11: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Austinu zpátky na brněnské výstaviště. Odkud vám vysílá brněnské Hit Radio City Brno a právě teď vám nabídne ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak to aktuálně vypadá? Takže začneme tentokrát ve Šlapanicích. Brněnská ulice stále vyšetřovaná, nehoda dvou osobáků, na místě zasahují záchranné složky, policie řídí dopravu Kyvadlově. Znojmo, ulice Dukelských bojovníků ve směru z centra před mostem přes řeku zasahují záchranáři u nehody cyklisty, takže tady taky pozor. No a připomínám ještě D1, 208 ve směru z Vyškova na Brno. V koloně v levém pruhu se srazily tři osobáky, takže tady očekávejte narůstající zdržení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou v úterý vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Olomoucký kraj vyzdvihuje své fenomény. Má nové webové stránky, kde návštěvníci najdou 8 tematických okruhů. Od kultury, sportu a cestovního ruchu až po životní prostředí a další. Co přesně tam lidé najdou, řekne mluvčí panství Eva Knajblová.
2: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu i s místy, která rozhodně stojí za objevování. Webové stránky jsou dostupné přímo z titulní strany webu Olomouckého kraje www.okraj.cz.
1: Projekt si klade za cíl posílit vztah místních, ale i turistů k tomuto regionu. Bahrajn a Kuvajt dnes v noci hlásili útoky. Bahrajn vyhlásil v noci na dnešek protivzdušný poplach a Kuvajt prohlásil, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti íránským dronům. Na obě země v uplynulých týdnech útočil Írán. No a obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty a 630 sekund a udělal další krok k třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově.
3: 24 stupňů a polojasná obloha. Takové je aktuální počasí nejenom v jihomoravské metropoli, ale v celém kraji. Odpolední maxima 27 a ve čtvrtek ještě o 1 stupínek výš. Ačkoliv jsou vydány výstrahy pro celou Českou republiku, tak to vypadá, že se to jižní Moravě v průběhu středy a čtvrtka nejspíš asi vyhne, ale změnit se to může kdykoliv a my to pro vás samozřejmě budeme i nadále sledovat.
0: Hit Radio City Brno.
3: No ale teď už necháme opět promluvit muziku. Třeba Pink a zazní taky Imon a nebo kapela Činasky. Tak pěkné dopoledne.

Jo, Čirasky, venku je na nule v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. To byla taková trošku písnička na ochlazení v těch, říkám, že úplně příliš vysokých teplotách, naopak dneska je velice příjemně, ale další horka nás samozřejmě čekají. Vy to budete trávit samozřejmě u bazénu, na grilovačkách, na večerních mejdanech a tak dále a tak dále. Potom léto skončí a řeknete si, no jo, no, tak zase 5 kilo nahoře, možná někdo víc. Já jsem schopný 5 kilo přibrat klidně během jednoho jediného týdne. A co s tím? No tak samozřejmě co s tím? Dostat se do formy můžete jednoduše díky Hit Radio City Brno a Fit People Brno. Pokud se chcete dostat do formy a chcete vyhrát třeba první místo, což je 3měsíční vstup, 10 lekcí s trenérem a ještě tréninkový a nutriční plán, tak sledujte náš profil. Sledujte profil Fit People Brno a napište nám, čeho byste chtěli s výhrou dosáhnout. A myslím si, že to není zas tak nereálné, abyste ať už to hlavní místo, anebo klidně druhé místo, které získá 3měsíční volný vstup, anebo měsíční vstup bez problému vyhráli. Tak se mrkněte na náš Instač, zapojte se a třeba budete mít štěstí a třeba se tam potkáme společně, protože já mám Futurum od baráku docela kousek, čas od času, neříkám, že pořád a pravidelně, ale čas od času se tam mihnu a musím říct, že tohle je hodně fajnový fitko.

0: Jo, Robbie Williams umí roztancovat nejenom party u bazénu, ale rozhodně i kolegy v práci. Kanceláři, ve skladu, kdekoliv. Stejně tak to dokázal také na svém pražském koncertu a pokud jste si ho nechali ujít, tak mám pro vás ale opravdu dokonalou zprávu, kterou musíte vědět. Dámy a pánové, Robbie Williams vystoupí už za pár týdnů na Live Stream Festivalu v Bratislavě 8. srpna a lístky pořád ještě jsou, takže pokud byste si chtěli užít jako mega show Robbieho Williamse, tak jako jsme si to užili my před několika měsíci v Praze, já to beru doteď jako jeden z nejlepších koncertů, které jsem ve svém životě zažil, že jsem jich teda viděl a slyšel, tak si to rozhodně nenechte ujít a připomínám 8.8. Bratislava Live Stream Festival. Ale do 8. srpna daleko a kulturní nabídka Brna a Jižní Moravy na ty nadcházející dny a týdny je taky bohatá. A tak se na některou z nich podíváme už za chvíli.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím,

0: že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopy? Pek, tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
6: Žil mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno.
1: Česká muzika v éteru Hit Radia City Brno, to je samozřejmě značka Ideál, ale česká muzika ve vinařství, to je ještě o něčem jiném. Dámy a pánové, hudba na vinicích, samozřejmě Hit Radio City Brno jako každoroční hlavní mediální partner pokračují. No a pokud byste chtěli vyrazit, tak dneska máme středu 15. a nejbližší koncert je ve vinařství Lahofer, Dobšice u Znojma, 17. července kapela No Name. A nebo v Popicích na Sonberku ve stejný den Anaka. Pak budou hrát Olympici 18. v Lahoferu a nebo na Sonberku MIG21 ve stejný den. Veškeré informace najdete na www.hudbanavinicich.cz, tak si to určitě užijte, vyberte si a bude to stát 100% za to. Další pozvánka míří na letní Shakespeareovské slavnosti na Špilberku. Dámy a pánové, můžeme doporučit zimní pohádku, anebo Otela, nebo Veselé paničky Windsorské s Martinem Hoffmanem, Michalem Jisteníkem, Petrou Špalkovou a samozřejmě dalšími skvělými herci. Vybírat můžete na brno.shakespeare.cz, ale ještě zveme na Mint Market, který se vrátí o prázdninách do Znojma. V sobotu 18. července se Horní náměstí zaplní originální tvorbou a letní atmosférou. Dorazí přes 50 tvůrců z celé republiky a přivezou sebou výběr toho nejlepšího od jedinečného designu až po krásné drobnosti pro radost. Tak si přijďte projít stánky, potěšit se maličkostmi a strávit den, který bude příjemný od začátku do konce.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
6: Partners Banka.
5: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
7: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
7: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
7: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
7: Pivní stáj v Brně na Veveří.
8: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
9: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Eko.com.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tak. tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
16: No ano, v Alpe.

jsem free. Tak se nám opět přiblížila 12. hodina polední. A společně s ní přichází také závěrečná dopolední srdcovka. A nevím, čím to je. Jestli tím příjemným počasím, které dneska panuje, že nejsou žádné vysoké teploty, ani žádný vichr, rozhodně ani žádná bouřka, ale je fakt jako příjemné letní počasí. Ale já jsem si vzpomněl na DJe a britského hudebníka Paula Spencera. Tohle jméno vám možná nic neřekne, ale když řeknu Dario G, tak už určitě budete vědět. Autor hitu Carnaval de Paris, ale hlavně písničky Sunshine. A to je to, co dneska mám celou dobu v hlavě a s čím bych se i s vámi chtěl dneska rozloučit. Tak si tuhle písničku užijte. Věřím, že vám tahle písnička přinese spoustu příjemných vzpomínek a protože zítra se neuslyšíme, těšit se na vás budu zase v pátek dopo. Tak se mějte, v pátek před devátou zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: V Brněnském Králově Poli v Myslínově ulici probíhají od dneška práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dopolední střelbu v metropoli policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Nikomu žádné další nebezpečí nehrozí. Detektivové na místě zjistili, že šlo o bývalé rodinné příslušníky. Policie vyjížděla do pražské Herbenovy ulice po 10. dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpovědi nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
9: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 000 korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 000 korun.
8: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. A teď pohled do regionu.
2: Johan, to je nový typ léčebného konopí, který uvedla do distribuce nemocniční pěstírna ve Svatoanenské nemocnici v Brně. Pojmenování je poctou zakladateli genetiky Mendlovi. Pacientům je nový typ dostupný v mnoha lékárnách v Česku. Nejčastěji se využívá kvůli bolesti roztroušené skleróze nebo při léčbě rakoviny.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V Brně a na jihu Moravy se postupně vyjasňuje. Výjimečně by se ale mohly objevit přehánky, hlavně večer. Naměříme až 30 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Ty nejlepší songy za posledních 30 let. A ano, i dnes to bude nabité. Roxette, Sash, Simple Minds, taky Alice Springs. No a odstartujeme to songem, který hned rok po vydání vyhrál Grammy. Jo, a to za nejlepší popový performance, jo, a taky jako duo nebo skupinové vokály. A upřímně, hned pochopíte proč.
0: Hit Radio City Brno.
1: Rok 99, Santana a Maria Maria. Tak si to užijte.

0: Santana a Maria Maria jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Budeme pokračovat dál, teď se ale dostaneme zpátky k nám do Česka. Konkrétně do roku 95. Alice Springs, tohle jméno jste určitě slyšeli. A ačkoliv nezní česky, stojí za ním Češka, je to tak. Dokonce si ona ale nechala svůj pseudonym změnit i v občance, což je za mě vlastně docela cool. A čeká nás song Jízda. Já myslím, že jste ho určitě museli slyšet a hlavně na to, jak si právě Alice Springs hlídá svoje soukromí, tak v těch sonzích tam odhaluje všechny svoje niterné pocity. Takže druhá dnešní srdcovka, Alice Springs a Jízda, tak si to užijte.

0: Skotská skupina Simple Minds, Don't You Forget About Me na Hit Radio jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem je to song, který v roce 85 vznikl pro film Snídaňový klub a pro skupinu Simple Minds znamenal absolutní průlom. To je hustý, co? Takovýhle náhody. Další náhoda nás čeká i v dalším songu. Přesuneme se trošku víc do současnosti a naskok do Německa. Projekt Seš určitě znáte. No a song, který nás čeká, byl původně napsán pro světový pohár ve fotbale v roce 2002. Jenomže to neklaplo, oni si ten song nevybrali. No ale dopadlo to všechno dobře, protože nakonec byl použitý pro hokejový mistrovství. Tak si ho dáme, co říkáte?
3: Kanko kto nihonge, yo koso.

0: Roxette, Queen of Rain v éteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To se psal rok 92. Ano, mimochodem jeden editor o tomhle napsal, že je to song, který vás pronásleduje a zároveň doufá. To je hezký, že jo? Dokonce ho mimochodem nahráli Roxette i ve španělštině, kdybyste si chtěli oprášit svoje základy. To je skoro všechno. Teď je čas na tu vaší. Je to tak, právě teď berte telefony. Pište na 777-937-777, jaká srdcovka je ta vaše. No a samozřejmě taky proč. Jestli vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, jestli vás přenese do nějaký jiný doby, někam, kde třeba jste poznali svého milého nebo svoji milou. Napište, jakou srdcovku máte vy. Těším se na vaše zprávy. Do té doby třeba Shakira nebo Alvaro Solera.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Později už tam budem.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Moje ruka!
11: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
13: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeni z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No, my si dáme tu poslední srdcovku dnešního dne a ta je vaše. Dneska jsem vybrala zprávu od Matěje a věřím, že i vás potěší. Matěj píše, pro mě je největší srdcovka Falling Slowly. Vždy mě uklidní a připomene, že na světě je krásně. Za případné zahrání děkuji. Matěj, nemáš zač. Já si myslím, že totiž na tu malou chvíli bychom mohli zpomalit úplně všichni. Tak pojďte zpomalit a dáme si Glena Hansarda a Markétu Irglovou.

0: down.
1: Leony právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, doufám, že jste po obědě, že máte příjemně v bříšku, protože to většinou po obědě nastává. Mimochodem, dneska je den černého rybízu. Jo. Nevím, jaký k němu máte vztah, za mě byl vždycky lepší ten červený, ale jestli třeba hledáte nějaký desert, zkuste někam vyrazit nenápadně na rybíz, toho by mohla být dobrá buchta, s drobenkou třeba, co? Udělala jsem vám chutě? Výborně, to jsem přesně chtěla. No a taky pošlu další hity, Alan Walker nebo Lady Gaga, už za chvíli.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
20: Zaostřeno na region.
21: Jak mohou do budoucnosti města Kuřim promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.

0: Skupina Krištof v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Moanaskin nebo Kygo, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Osové ulici probíhají práce na silnici, počítejte s tím. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a další instituce. Poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který reformu připravuje.
10: Je to velký úkol, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
9: O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Vojtěch už po začátku epidemie covidu. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Válek. Ani jeden z nich ji ale neprosadil. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřkám. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů nebo o odčerpání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Dnes hrozí silné bouřky, zejména na jihu Čech. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna nebo Shakira. Teď ještě pohled k nám.
1: Nová bezbariérová lávka přes řeku Svitavu se otevřela v Blansku. Stavba ocelové konstrukce trvala 5 měsíců a vyžádala si bezmála 16 milionů korun. Lávka propojuje sportovní ostrov Ludvíka Daňka s obchodním domem. Pěším a cyklistům zkrátí asi 2-kilometrovou obchůzku na sotva 40 metrů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Stále víc sluníčka se objevuje na obloze nad Brnem a Jižní Moravou. Výjimečně by ale mohlo sprchnout, zejména na večer. Teploměr ukazuje až 30 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Přeju krásnou středu. Jsme za polovinou pracovního týdne. Hurá!

Me Now, Kygo a Sandro Cavazza a Féteru Hit Rádia. Takhle, pojďme si naprosto upřímně přiznat a schválně zalovte ve svém svědomí, že jsme prostě národ stěžovačů. Jo, když je vedro, tak nám vadí vedro, když je zima, vadí nám zima, ale hele, v pořádku, každý je v něčem dobrý a my jsme skvělí v tom si stěžovat. A umíme si stěžovat opravdu na všechno. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila totiž další kuriozní stížnosti z dovolených. Já to miluju, já to prostě zbožňuju. Jeden turista si třeba stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk. To je prostě strašný, jo. Toto nemohli rozvrhnout líp ty ostrovy, aby člověk viděl pořádně aspoň jako. Další člověk osočil cestovku z toho, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Vůbec ta cestovka prostě nezvládla, jo? Teď prostě mě měla dát úplně separé. To je jasný, že pán to s manželkou nevydrží, jo? No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo jako mohl říct, že to se mohlo stát. No, takže asi tak. Tak prosím vás, až pojedete na dovolenou, tak držím pěstí, ať vám nic nebrání ve výhledu, ať se nepohádáte s manželkou a na ty brýle si pořiďte šňůrku, jo? Já posílám další hity, za chvíli Hunter X a teď už Just Be Good To Me a Karmach. Jdeme na to.

0: Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio. Chcete být krásní? Dobře, krásní už jste, ale můžete být ještě krásnější. Fakt, díky naší rychlé pětce. Zítra ráno ve snídaní šampionů další kolo a ve hře opět poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Přírodní kosmetika, která vám pomůže se cítit ještě krásnější. A dělí vás od ní jenom 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak ráno pěkně přivstaňte a buďte ready. Držím pěsti. A do uší už za chvíli Offenbach a Norma Jean Martin nebo Vohnouti.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betelne-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
4: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu.

Vohnoutí a Svaz českých bohémů v éteru Hitrádia. Hezké odpoledne. Světová medicína v šoku. Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. Jakože wow. Ve Francii žije chlap. To není divné ještě, jo? Ale tenhle chlap má mozek. To už taky není to divné ještě. Každopádně jeho mozek z

10% nefunguje, ale on žije úplně normální život. Jo, dámy, je mi jasný, že jste se už klíbli, možná jste se i podívali na toho svýho. Pojďme si říct, že i tak to nezní nějak jako divně, ale prosím vás, jo, to není normální. A i když si to možná o některých lidech ve svém okolí myslíte, tak většinou jim ten mozek funguje na víc procent. Že ho potom nepoužívají, to už je věc další, jo. Každopádně tohle je opravdu světový unikát. Pánovi přejem, ať to takhle funguje dál. No... Možná se tím vysvětlujou některý lidi ve vašem okolí. Taky můžete říct, že v tom nejsou sami. Další hity za chvíli Taylor Swift a teď už Bloodhound Gang a The Bad Touch.

0: Swift na Hitrádiu. Krásné středeční odpoledne všem. Budeme pokračovat v těch nejlepších hitech a v tom hezkém odpoledni. Co myslíte? Ať už jste zrovna v práci, nebo máte třeba dovolenou a nohy nahoře, užívejte si to. Za chvilku Kamrad, taky Jamelia nebo India.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Přijďte do bivní stáje.

0: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: To není možný, že to ještě nemáte.
4: Tak my taky čekáme, že jo?
5: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
6: Tak to musí stát na účtárně.
3: To už je po splatnosti.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
9: Hit Radio.
10: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Jamel, já Féteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rosa, Bruno Mars nebo Simple Plan. Teď už aktuální doprava.
1: V brněnském Králově Poli v Myslínově ulici probíhají od dneška práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a tři své bývalé zaměstnance. Tvrdí, že úředníci zneužili své pravomoci, poškodili Evropskou unii a dopustili se dotačního podvodu, když prosadili zákon a neziskovým organizacím, pro které zároveň pracovali, zajistili minimálně 77 milionů korun. Píše to server iDnes.cz. Neziskové organizace to odmítají s tím, že pracovat pro stát i neziskovku není trest. Česká televize bude od konce srpna vysílat nedělní debatu v nové podobě. Chystá ji od jarního odchodu moderátora Václava Moravce. Začátkem srpna vzniknou pilotní díly. Teď se připravuje vybavení nového studia. Teď se podíváme k nám.
1: Johan, to je nový typ léčebného konopí, který uvedla do distribuce nemocniční pěstírna ve Svatoanenské nemocnici v Brně. Pojmenování je poctou zakladateli genetiky Mendlovi. Pacientům je nový typ dostupný v mnoha lékárnách v Česku. Nejčastěji se využívá kvůli bolesti roztroušené skleróze nebo při léčbě rakoviny.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: V Brně a na jihu Moravy se postupně vyjasňuje. Výjimečně by se ale mohly objevit přehánky, hlavně večer. Naměříme až 30 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a pozor, za chvíli budeme kreativní. Čeká nás totiž ruleta a ano, doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už ale Robin Schulz.

0: Robin Schulz a Erika Sirola v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Dáme si ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na festiáku. Co může zaznít v ložnici a na festivalu? Sezóna festivalů je tu, dneska startují Colors of Ostrava, tak pojďte popuzdit uzdu fantazii. Pište na 777-937-777, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Třeba, tyjo, tady ale lidi. Buďte kreativní a já se moc těším na to, jaký skvělý věty opět pošlete. 777-937-777 k vaší kreativitě. Další hity. Rosé a Bruno Mars právě teď.

Simple Plan a Untitled, posloucháte Hit Radio. Lidi, vy jste skvělí, normálně se tu červenám. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v posteli a zároveň na festiáku. A teda, jo, opět jste kreativní. Lucie píše, to byl zase nářez. Jana píše, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Zdravíme všechny postarší interprety. Šáry píše, celé bych si to zopakovala ještě jednou. V pořádku. Marek, tak takovou louži jsem už dlouho neviděl. Jirka, a vy chcete dovnitř jako všichni spolu. To je strašné. Adéla píše, přídavek, přídavek. A pojďme si říct, že jsou to skvělé věci. Jo, fakt mě to baví. Jirka mimochodem pokračuje. To zas bude uvnitř šrumec. Uf, dobře, pište dál, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Ať si trošku procvičíme, co budete na tom festiáku potom říkat. Jo, třeba já jsem úplně spocená. Pište dál na 777-937-777. Za chvilku budem pokračovat. Teď už je tu Britney Spears.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia. My tu máme ruletu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a taky na festiáku. A jo, povustili jste rozhodně uzdu fantazii. Lenka píše, ten pán stál před vámi. Masika ve frontě na langoš, strašný. Ivona píše, kdo je další a kolik jich ještě bude. No nic, ano, proto je dobrý mít někde vedle sebe program. Uzavřela bych to větou od Honzy, který doufám, že to používá hlavně na tom festiáku, tuhle větu. To bylo lepší než loni. Tak pokud vyrážíte na festiák, tak si to všichni užijte a nezapomeňte na pláštěnky. Ale Farben Baby Goodbye už za malou chvíli.
1: Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší

0: Zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát!
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
12: všude zdejší, všude je fajn.
13: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
14: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

ale Farben v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásné odpoledne, máme 2:30 a ano, můžeme se těšit zároveň i na večer. Dneska opět v 18:00 si totiž společně dáme Hit Radio Classic a to znamená, že se ponoříme do toho nejlepšího z 80. 90. let a taky milénia. A přísahám na mou duši, na psí uši, že se máte i dneska na co těšit. Je něco větší jistota než Elton John? Čeká nás Elton John, taky Bahamen? Což je song zároveň pro vaše milované psí mazlíčky. No a abyste byli připraveni na to, co nás čeká, tak jeden takový song si dáme teď. Tohle jsou Fugees. No Woman, No Cry.

0: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: Už odpočítáváte poslední minuty v práci? Na cestu domů? Možná to berete přes obchod, protože lednička je doma prázdná, takže i na cestu do obchodu. Nebo k jakémukoliv dalšímu programu vám budeme hrát mezi 15. a 18. ty největší hity. A k tomu i moje maličkost, David Máčala a spoustu pikošek. Nejen z Brna, tak to zapni, ať ti něco neuteče.
0: Hit Radio City Brno.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
7: Mňam, to je dobrý.
8: To je jam.
7: Jam?
8: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
7: Tak to si slíznu.
8: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na ymm.cz.
8: Jam, to si slízneš.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
14: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
15: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Niko Santos a Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Za chvilku 15 hodin, já se zatím loučím, uslyšíme se v 18.00 u Hit Radio Classic a teď už jsou tu Train. Tak se mějte zatím hezky, ahoj.

0: My jsme moc rádi, že jste si i dneska vzpomněli na nás, na Hit Radio City Brno, že jste si nás zapnuli a že snad s námi strávíte i následující 3 hodinky, teda se mnou. Já jsem David Máčala a mám velkou radost, že i během středečního odpoledne můžu být s váma. Nejlepší dopravní servis Brna a okolí tím začneme, protože jsme s vámi i na cestách. Pozor na příjezdu do Znojma, z Chvalovic, tady bourala 2 osobní auta, projedete pouze jedním pruhem. Na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří, tady došlo ke střetu osobáku s nákladním, to jsme na Brněnsku, a ještě Brno. Žilková ulice, bouračka 2 osobáků, na místě policie, projedete pouze jedním pruhem. Ještě Brno Slatina, Řípská ulice, hlásí problémy na tom kruháči s Hvězdoslavovou, kde bouralo osobní auto s dodávkou a ještě by to stále mělo omezovat částečně provoz, tak na to myslete. 720 890 848, to je jenom připomínka našeho WhatsAppového čísla, pokud byste to náhodou zapomněli, nevěděli, tak nám můžete posílat hlasovky, můžete i psát, necháme to na vás. Šťastnou cestu, jdete kamkoliv.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Máme 15 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Vlaková nádraží a nástupiště obsadili tazatelé. Správa železnic začala zjišťovat, jak jsou lidé spokojeni s dopravou na železnici. Dotazník je možné vyplnit také na webu podniku a dostanete se na něj snadno i přes QR kódy, které jsou přímo na nádražích. Akce potrvá během celých letních prázdnin. Ceny starších bytů v Česku jdou nahoru. Jejich cena se ve druhém čtvrtletí zvedla o 11%. Metr čtvereční vychází v průměru na 680 tisíc korun. Vůbec nejrychleji zdražují byty na Ústecku a Ostravsku, kde jsou nicméně ceny stále pod celostátním průměrem. Vyhýbejte se oblasti Blízkého východu. Takové doporučení dostaly aerolinky, které by do konce července neměly létat do vzdušného prostoru Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu nebo Spojených arabských emirátů. Důvodem je bezpečnostní situace v regionu a pokračující napětí mezi Spojenými státy a Íránem.
1: Fotbalový servis.
9: Fotbalové mistrovství světa dnes bude znát druhého finalistu. Rozhodne o něm večerní zápas mezi Argentinou a Anglií, který se bude hrát v Atlantě od 21 hodin našeho času. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané pak budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Zápas podle expertů nemá jasného favorita. Oba celky na šampionátu drží neporazitelnost. No a já ještě doplním, že postup do finále si včera vybojovalo Španělsko, které porazilo Francii 2-0.
0: A jak jezdí městská hromadná doprava po Brně? To ví dispečer dopravního podniku města Brna.
10: Zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno. Většina lidí v městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusu dochází pouze k ojedinělým zdržením do 5 minut. Se začínající odpolední špičkou lze však očekávat postupné hustnutí provozu. Zdržení v rozmezí 5 a 10 minut aktuálně evidujeme v okolí Zvonařky a v ulici Kšírově. Dotčeny jsou tedy především autobusové linky 44, 49, 50, E50 a 84. Rád bych také připomenul, že v sobotu 18. července nebude linka 69 obsluhovat zastávku Studentská. Více informací týkající se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
0: Na některých místech nám bouřky přinesly srážky, ale na některých místech ani kapka. No, tak věřím, že se to změní, protože to sucho je opravdu velké. Dnešní maxima opět k 29 stupňům. Zítřek by měl být také tropický, měli bychom se opět přehoupnout přes tu tropickou třicítku, přes den polojasno. Nějaký ten mrak se nad náma objeví, ale přeháňka zítra v Brně jenom výjimečně.
1: Hit Radio City Brno.
0: Nové rehabilitační centrum u Brna, ale pozor, ne pro nás, pro lidi, ale pro holuby.

Markem Embrem a Pink startujeme středeční odpolední show na Hit Radio City Brno s vámi David. Bolí vás záda? No tak to je nás víc. A rehabilitační centrum, které má vzniknout někde u Brna, nám nepomůže. Ten bude pomáhat holubům. Jo, protože denně prý potřebuje záchranu mnoho holubů, ať už kvůli zranění nebo nějakým jako jiným nepříjemnostem. Tady v tom centru by o něm mělo být postaráno, mají tam být i venkovní voliéry pro holuby, kteří se prostě už nemůžou kvůli zdravotnímu stavu vrátit do volné přírody. Takže rozhodně skvělá zpráva. No a vzhledem k tomu, co všechno po sobě holuby zanechávají nejenom ve městě, ale i na našich balkónech, římsách a venkovních parapetech, by vlastně takových center, si říkám, mohlo vzniknout víc. Tam by mohli bydlet i ti zdraví holuby. Jo, že by byly prostě, že by existovaly takové jako holubí hotely. Tam by se ti holuby přestěhovaly a na našich balkonech už bychom měli klid. Ace of Base posílám zítra, Adia.

0: Linkin Park hrábli do strun na Hit Radio City Brno. My hrábneme za chvilku na sebe, případně na partnera, partnerku a prohlédneme si, jestli náhodou nemáme někde přisáté klíště. Pozor, ony ty mrchy přitahuje tak trochu každý jinak, jo? Někdo víc, někdo míň, tak si řekneme tady v našem vysílání, jestli jste to právě vy, kdo má větší šanci a úspěch u klíšťat. Doufám, že úspěch u vás bude mít i Poetika, nebo tedy Swims spolu s Davidem Guettou a Tones and I. Pošlu vám je už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
11: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne.
12: Já to poslal, tak si snad věříme, ne.
13: A já vám jako dlužím?
14: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Legendární Queeni na Hit Radio City Brno, no, své velké představení hrají v těchto horkých letních dnech Klíšťata. Chci vás upozornit, že vás dost možná bude během tohoto vstupu všechno lechtat na vašem těle a budete mít potřebu se škrábat, protože já to takhle teda mám, že jakmile se začne mluvit o pijácích, tedy o těch potvorách, které nám komplikují život, tak mě hned začne všecko všude kousat. Představte si, že existují studie, které nám ukazují, na koho klíšťata letí víc a na koho míň. Kdo se jim prostě líbí. Tak prý to jsme víc my chlapi. Jo, prostě, že letí na chlapy klíšťata. Víc tíhnou k lidem, kteří se víc potí. Jestli se potíte, já mám pocit, že v létě se potíme úplně všichni, takže je to jedno. No a k těm, kteří kouří, a taky víc táhnou k těm, nebo tíhnou k těm, co máte krevní skupinu A. Hele, já bych na to úplně nespoléhal, já bych se prostě večer prohlídnul, ideálně hezky ve dvou, s partnerem, partnerkou, hezky navzájem, o romantický večer máte postaráno, raz, dva. No a já vám dám teď z Hit Radia City Brno k tomu i romantickou píseň. Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: abychom měli ještě větší pocit, že je prostě léto, hot od Iny na Hit Radio City Brno. No a z horka samozřejmě většinou přijdou bouřky, možná, že i u vás to řádilo v noci nebo nad ránem, ne všude, jo, třeba bohužel nepršelo. Díval jsem se, velká část jihu, jihozápadu, Břeclavsko, Mikulov, Hustopeče, Znojemsko, také okraj jihovýchod Moravy, tady nespadlo téměř nic, nebo doslova nic, takže budeme moc rádi za info, jak to vypadalo u vás, jestli zapršelo, nezapršelo. Ostatně můžeme tady strhnout takovou jako vlnu toho, kde je voda potřeba nejvíc na jižní Moravě, kde třeba nepršelo už několik dní v kuse. Dejte vědět, nebo v kuse, no prostě kde už dlouho nepršelo, dejte vědět a my se pokusíme to osvěžení, ten déšť k vám poslat. Potřebujeme ho asi, řekl bych, úplně všichni, že? Hlavně teda nejvíc příroda. No a věřím, že vás osvěží i naše hity. Třeba tenhle. Waiting All Night. My ale nemusíme čekat na noc. Rudimental a Elo Airy si dáme tady za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
13: Zaostřeno na region.
14: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
15: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření, kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: tady Hit Radio City Brno. Minuta a půl do 16. hodiny. S vámi zůstává David Máčela a mám pro vás i nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Tedy aktuální přehled a pohled na cesty. V Brně v Rokytově na křižovatce se Svatoplukovou zasahují hasiči u požáru auta. Komplikace čekejte i u Pohořelic. Na dálnici D52 na 26. kilometru směrem do Brna stojí tady porouchané nákladní auto. Jinak by to mělo být snad vše v pohodě. Hlásíte samozřejmě i tradiční kolony v obou směrech. Dálnice D1 na 170. kilometru. Pardon, ne kolony, ale kola tady leží. Tak to je hodně nebezpečná situace, tak opatrně, ať do toho nevletíte nebo na to nenajedete. Připomínám, D1, 170. kilometr a kola z nákladního auta v obou směrech.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
2: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
3: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisku papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu rezortu financí přinést do státní kasy přes 14 miliard korun. Část našeho území také dnes mohou zasáhnout bouřky. Teď odpoledne a večer hrozí na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku. Obyvatele Polabí pak bude zítra a v pátek silně zatěžovat teplo. V pátek meteorologové čekají tropy i na jižní Moravě, kde může být až kolem 34 stupňů. Extrémní vedra s teplotami nad 30 stupňů jsou stále častější. Ve městě se takové dny snášejí obtížně. Řešením je únik k vodě. Pokud si jdete zaplavat tam, kde je lodní provoz, je důležité znát základní pravidla. Přiblíží je mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Pokud se blíží plavidlo, nesnažte se jej přeplavat před jeho přídí. Držte se daleko od jeho boku. Ideálně v plavání zastavte a dejte o sobě vědět mávání. Uhýbejte směrem k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu. Pokud plavete sportovně dál než 50 metrů od břehu, používejte výrazně barevnou koupací čepici.
6: A nebo plovák s reflexními barvami. Volejbalisté Karlovarska znají soupeře v Lize mistrů. Ve skupině C narazí na letošní finalisty Zavěrče z Polska. Utkají se s německým Lineburgem a španělským klubem Las Palmas. Hrát se bude od prosince do poloviny února.
0: A ještě se jdeme podívat spolu s dispečinkem dopravního podniku, jak to jezdí v ulicích Brna.
8: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. S postupující odpolední špičkou však provoz houstne a lokálně dochází ke zpožděním kolem 10 minut. Nejvíce postižené je okolí Zvonařky, Staré Osady, Hněvkovského, Kšírovy, Řípské, Hanácké a Jihlavské. Na své cesty skrz město Brno proto prosím vyrážejte s dostatečným předstihem. Rád bych také připomenul, že v sobotu 18. července nebude linka 69 obsluhovat zastávku Studentská. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
0: Nějaké přeháňky nebo bouřky můžou ještě dneska dorazit. Jak kde, nebude toho moc. Teplota ta zůstává stále na 29 stupních, někde máme i 30, byť dneska mělo být o něco chladněji. Neplatí to pro všechna místa. No a zítra bychom se měli opět přehoupnout přes 30 stupňů, přes den by snad ani zapršet nemělo, čeká nás polojasno.
2: Hit Radio City Brno.
0: Kam se ukrýt před horkem nebo před nějakou bouřkou? No nejlépe do sportovní haly.

Alex Voren, Hit Radio City Brno. Před námi další hity, které vám pošlu hned, co vám řeknu, kde byste dneska neměli chybět, protože já tam budu taky, ale ne kvůli mně byste tam v žádném případě neměli chodit, nebo takhle, jako můžete, ale já nejsem ten důležitý. Já tam budu jenom hulákat sestavy, potom budu hlásit, kdo dává koše, kdo fauluje, kdo vede, kolik to je, a budu tam mít nějaké i soutěže o přestávce. Ano, mluvím o mistrovství světa v basketbale do 17 let, které se, pozor, nehraje v Praze a nehraje se ani v Ostravě, hraje se u nás v Brně. Stares Arena Vodova, tedy obě dvě arény, jsou využity teďka v těchto 14 dnech právě basketbalistkami ze všech koutů světa. Opravdu, jsou tady státy, na které si teď hned vzpomenete. To znamená, já nevím, mě na první dobrou napadá Amerika. Je tam Amerika? No jasně, Spojené státy americké. Jsou tam Mexičanky, Novozélaňanky. Jsou tam hráčky dokonce z pobřeží Slonoviny. Dokonce si sebou přivezli i spoustu fanoušků a faninek, pro které to tady v Brně musí být úplně jiná vesnice, úplně jiný svět. Takže Brničko hostí tuhletu velkou událost. Sice jsou to hráčky teprve do 17 let, ale i tak jako fakt můžeme být hrdí a pyšní, že v Brně tohle to máme. A měla by to být i pro nás jakási inspirace, respektive pro naše děti, jak je třeba vést ke sportu, protože basket v Brně frčí, ať už díky Žabinám, KPčku nebo Basketu Brno. Takže vůbec se nedivím, že právě tahle událost se odehrává u nás. No a pozor teď k tomu podstatnému. Česko-Kanada. Naše holky dneska budou bojovat o postup dál, hraje se osmifinále. Vyzveme silnou Kanadu, to je jak hokej, jo? Česko-Kanada. No tak teďka tohleto derby v basketbale, tedy konkrétně s hráčkami do 17 let. Nenechte si to jít, Stares Arena Vodova, ta velká od 17.30, koukněte po lístcích, protože to fakt stojí za to. A já vám, jako jestli si myslíte, nebo říkáte si, tyjo, však tam nebude nikdo, ne, nebude tam žádná atmosféra, koho zajímají sedmnáctky, no tak to se pletete, vážení. Tam je normálně atmosféra lepší, než kdekoliv jinde.

0: Ani tahle romantika nechybí v playlistu Hitrádia City Brno. Romantiku dáme i za chvilku. Písnička, která mimochodem posloužila k novomanželskému tanci naší Peti Tomanové. Teď moje vzpomínka ještě na sobotní odpoledne, které jsme trávili právě na její svatbě. Tento víkend nebudu na svatbě, budu na Jelenech v Mikulově. Mimochodem vy můžete být taky zadarmo, navíc díky nám. Máme totiž pro vás vstupenky, tak koukněte na náš Facebook, na náš Instagram, je tam soutěžní video. No ale sobotu můžete strávit i hezky u vody, ale nejenom koupačkou, opalovačkou, ale i fantastickou podívanou na jedny speciální závody, které se na suchu odehrát nemůžou. Víc řeknu do takových 15 minut.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně.
6: Pro zážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
15: Asi 100 tisíc.
14: A ty s tím nic neděláš, jo?
15: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
14: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
15: No tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
14: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
17: Under Armour makes you better.
16: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
19: Ekokom.
7: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: chrám.
1: Na Hit Radio City Brno Aneta Langerová a její Srdcotepec. Krásná to písnička, ale víc by se k tomu, o čem teď budu mluvit, hodila voda živá, protože na Nových Mlýnech se chystá pálavský drak a já vám o tom chci říct. Už jste někdy jeli na dračí lodi? To je taková různě zbarvená loď, barevná, jo, s dračí hlavou na špici. Asi už jste slyšeli i o tom, že se konají nejrůznější závody v dračích lodích. No a jeden takový velký bude i teďka v sobotu na Pálavě. Je to součástí seriálu Zaki Cup a buď ještě stihnete vytvořit svůj tým, anebo prostě budete fandit z břehu. No a potom je tady nachystaná i diskotéka s borcama od nás, z Hit Rádia, s Jirkou a Zakim. A já teda vidím, že diskotéka bude už i v pátek, ale pozor, jo, nepřehánět to, ať potom nemáte draka ještě druhý den. Nesplést si to, jo, tohle jsou trošku jiné dračí závody. No a pokud víc než ke sportu, tíhnete k umění, nenechte si ujít Pro Art Festival. U nás v Brně startuje zítra a těšit se můžete na workshopy tance, zpěvu, herectví, psaní, hudby nebo fotografie. Prostě od každého něco. Mně se to líbí, protože třeba zjistíte, co ve vás je. Od nás, od Hit Radia City Brno, Nelly Furtado.

0: Jeden z hvězdných vystupujících během finále letošního světového fotbalového šampionátu. Jo, i Coldplay vyplní přestávku, která místo tradiční čtvrt hodinky bude krapet delší a hráčům se to moc nelíbí. Jedno z témat, které si necháme do další hodiny, co vám ale stihnu poslat do 17. to budou September nebo Damiano David.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěj mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
6: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
7: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Mňam, to je dobrý.
10: To je jám.
7: Jám?
10: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
7: Tak to si slíznu.
11: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Najdeš ji na yumm.cz.
11: Jám, to si slízneš.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
19: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
14: Partners Banka.
7: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
15: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Se 17. hodinou na Hit Radio City Brno přichází na řadu také nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor na příjezdu do Kuřimy od Čebína. Tady narazilo osobní auto do patníků. Počítejme s omezením. A pozor i v Brně v Kníčské ulici na křižovatce s ulicí Branka, kde se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestu a jdete kamkoliv. No a pokud byste věděli o čemkoliv dalším nebo měli detaily k těmto situacím, ozvěte se na naši WhatsAppovou linku 720 890 848.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Záchranáři mají teď o prázdninách více práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále více setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně strojnásobí. A letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
2: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
1: Díky nim si rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce totiž přerušil dodávky. Od června přitom není k dispozici ani jeho náhrada. V lékárnách by měl být lék snad od příštího týdne, jak informoval rezort zdravotnictví. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvykle. Chystá se totiž hudební show, na které vystoupí třeba Madonna nebo Shakira. Pauza se tak prodlouží z běžných 15 minut asi na půl hodiny.
3: Čtvrteční ráno a dopoledne bude ještě zatažené, nad náma budou mraky, objevit se může i slabý déšť, pak by se to mělo postupně protrhávat, oblačnosti by mělo ubývat a pak už nás čeká pouze slunečno s teplotou opět přes 30 stupňů.
0: Hit Radio City Brno.
3: Jestli se bojíte chodit do posilovny, protože se vám tam jako bude někdo smát, budu mít tip, jak to vyřešit.

Siu dáváme na Hit Radio City Brno. Davida Stypku s Evou Farnou pošlu za malou chvilku. Jen co vám řeknu, kde si můžete zacvičit zadarmo. A přitom nemusíte mít vůbec obavy, že na vás někdo bude blbě koukat, protože to fitko je tak velké, že se tam i ztratíte a vlastně možná za celou dobu ani nikoho nepotkáte. Mluvím samozřejmě o Fit People v brněnském Futuru, kam vás chceme dostat zadarmo. Co takhle vstup na 3 měsíce bez toho, aniž byste museli jako něco platit? Jo, že vy byste rádi, ale potřebovali byste někoho, kdo na vás dohlédne a kdo vám řekne, jak se má cvičit? Není problém, dáme vám i 10 lekcí s trenérem. A taky tréninkový plán k tomu. No a aby to mělo celé smysl, tak vám naservírujeme i jídelníček, protože jídlo hraje velkou roli v dostávání se do formy, takže vám řekneme, co jíst, kolik toho jíst a v kolik hodin. Jestli jste na tom jako já a pořád se ne a ne dokopat k nějaké pravidelnosti, tak teď to můžete změnit. Stačí mrknout na naše sociální sítě, podívat se na video, jak tam já dřu na těch fantastických strojích, které tam mají. No a napsat nám, jestli potřebujete právě vy nabrat svaly, zhodit tuk, vyrýsovat břišáky, nebo se prostě jenom chcete cítit líp. Co by mělo být tím vaším cílem ve Fit People Brno? Hned 3 z vás budeme odměňovat. Tak mrkněte na detaily, Instač a Facebook Hit Radio City Brno.

0: uších máte dál Hit Radio City Brno. A co vozíte v nákupním vozíku vy? Já teda většinou nákup, jakože potraviny, když jsem někde v obchodě. No ale dá se v něm převést cokoliv, což potvrdí teď i mluvčí městské policie Brno, Vašek Kadraba.
1: Hezký den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Muž tlačící nákupní vozík s elektrickými kabely zaujal na přelomu týdne kolem jdoucího natolik, že přivolal strážníky do Mlýnské ulice. Hlídka 38. zastavila s dotazem, kde k vozíku a vysokonapěťovým kabelům přišel. Ten jim tvrdil, že opuštěný nákupní košík si vzal z nedaleké prodejny na Nových Sadech a kabely prý dostal od stavby vedoucího skorby nákladního vozidla poblíž Uhelné ulice. Své tvrzení ale nedokázal nijak doložit ani prokázat původ věcí. Hlídka navíc zjistila, že kabely pocházejí z nedaleké křižovatky, kde právě probíhá výměna vysokonapěťových vodičů. Již na místě bylo zřejmé, že celková škoda v tomto případě přesáhne 10 000 korun. Z osobních údajů navíc vyšlo najevo, že byl v uplynulých 3 letech pravomocně odsouzen za krádeže. Strážníci proto vyrozuměli státní policisty, kteří si případ pro podezření ze spáchání trestného činu převzali. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Ani krádež kabelů neuteče brněnským strážníkům, ale jako jak jinak na sebe upozornit, než právě hrkajícím nákupním košíkem plným elektrické kabeláže.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím na Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpočinek i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Letní slevy právě odstartovaly!
12: Zažij léto naplno!
11: Když zábava,
12: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
15: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
16: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice, Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
17: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
18: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
19: Hit Radio. Když se probudíte

Dál vám hraje Hit Radio City Brno. Díky moc, že ladíte. A pomalu se ladíme i na večerní fotbal. Anglie, Argentina, druhé semifinále. Jeden z těchto týmů vyzve v nedělním finále mistrovství světa Španělsko, které včera poslalo domů Francouze. No ale pozor, to finále nebude jenom o fotbale. Bude taky o koncertech, protože po vzoru Super Bowlu, tedy finále ligy amerického fotbalu, bude o přestávce připravena speciální show a vystoupí tam Coldplay, Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS a já nevím, kdo ještě je všecko další. Tak už vím, proč ty vstupenky byly tak přepálené, no. No, hráči z toho radost moc nemají, protože budou mít mezi poločasy delší pauzu, takže můžou vychladnout, vypadnout z tempa. A já z toho taky moc radost nebudu mít, protože je dost možné, že během tak dlouhé přestávky po náročném pracovním týdnu a víkendu jsem schopný usnout, i když ten line-up je opravdu kvalitní, tak snad ne. No ale zas na druhou stranu, vy co jdete s kámošema do knajpy na fotbal, budete mít aspoň víc času s nima v té přestávce, která bude trvat místo 15 minut, asi skoro půl hodiny, poklábosit, protože během hry se prostě bude řešit fotbal, nic jiného. No a chlapi, vy co budete koukat doma, hezky v obýváku, tak aspoň budete mít víc času se o přestávce věnovat svým partnerkám.

0: Granát přilétl od Bruno Marse na Hit Radio City Brno. My pro vás máme hned několik hudebních granátů, protože po 18. hodině nám startuje opět Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší a největší z 80. 90. milénia. A chybět hned v úvodu třeba nebude chybět ani tahle klasika od R.E.M. A já tady nebudu chybět zase zítra. A pozor, budete mít hned dvojnásobnou dávku Davida Máčaly. Těším se na vás dopoledne i odpoledne. Tak zdarec! Hit Radio.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já!
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: Celý den tvý chyby hledám a Večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Osové ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s tím. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Čojka kontrolovala e-shopy a výsledek, více než 3/4 z nich porušily předpisy. Podle inspekce prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace a odhalila pak také nekalé obchodní praktiky. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní nehodě. K okolnostem se už s ohledem na vyšetřování vyjadřovat nebude. V pražských Chalupicích v ulici Kdýmači hoří statek, a to v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny dostávají postupně pod kontrolu. Doplňuje mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročet.
9: V současné době zasahuje 30 kusů hasičské techniky a jsou povolány další posily, zejména výšková technika a velkoobjemové cisterny. Kromě hasičů Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy spolupracujeme s jednotkami dobrovolných hasičů a Hasičskou jednotkou správy železnic.
8: Hasiči také nasadili dron, který monitoruje zasaženou budovu a také okolní objekty a prostory. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala repre na sociální síti X.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Na jihu Čech hrozí silné bouřky, varování platí až do 10 hodin večer, spíše ve střední a dolní části Jihočeského kraje. Na Moravě pak začne zítra platit výstraha na zvýšenou zátěž teplem. Jinak v noci oblačno, polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. V průběhu dne pak dál proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky nebo bouřky a maximální teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě 32.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a protože večer, tak Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready? Máme to nabitý. Odstartujeme to touhle peckou. Tiziano Ferro a Perdono. Tak si to užijte.

Rednex v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, mám tady takovou zajímavost. Přesně dneska, 15. července, ale v roce 1958, byly v Brně definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. 1958, jo, tak to je nějakých 68 let. To není tolik. Jakože když si to vezmete, tak před jedním vaším dědečkem třeba, dejme tomu, ještě jezdili v Brně koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. To je třeba podle mě škoda, že tohle už neděláme. Místo kurýrů na kolech, normální koňský povozy. Jo, aspoň se na to hezky dívá, že jo, koníci, je to roztomilý. Co, já bych to vrátila normálně. A taky mlíkaře, to je jasný. 80ky, 90ky a milénium. Robin Beck, The First Time. Právě teď do vašich uší.

0: Doufám, že i vy jste shiny happy people. R.E.M. a Kate Pearson v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem přeju. Doufám, že máte sluníčko, užíváte hezký večer. Užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Samý skvělý pecky z 80., 90. a taky milénia. Na náladu ideální. I když ten podtext nemusí být vždycky veselý. Tady třeba status quo odkazovali na válku ve Vietnamu. In the Army Now už za chvíli, k tomu Jim & Spoon nebo Paolo a Čara.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
10: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
16: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
15: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
16: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
15: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vamos a bailar, posloucháte Hit Radio. To byl úplně dovolenkový vibe. No a pokud vymýšlíte, co letos podniknout, tak možná tu mám tip. Jo, protože, hele, proč utrácet za pohonné hmoty, když máte sebe? Jo, máte, ruce, nohy, jo, všechno to bude, protože jeden Američan teď takhle přejel napříč kontinentem na skateboardu. Za 39 dnů dojel z Kalifornie na Floridu. Neskutečný výkon, celý to podnikl na skateboardu. Takže letošní dovolenou seberte svýmu výrostkovi skateboard, manželka brusle, a můžete vyrazit.

0: Legendární záležitost. Tohle jsou Alphaville a Forever Young. Posloucháte Hit Radio. Jako na jednu stranu asi bychom to trochu chtěli všichni, navždy mladí. Ale zase, když si na sebe vzpomenete, třeba ve 14, v 15, co? Mně se teď hrozně líbí taková ta myšlenka, že když je pak člověk dospělý a kupuje si věci za svý peníze, tak mu dojde, že maminka měla pravdu, když říkala, ne, jídlo máme doma. Co? To nejlepší z 80., 90. a milénia i za chvilku. London Beat, Pink nebo FR David.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Bez.
4: No ano.

0: Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tipsport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
7: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domu.elektro.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Krásný večer, 19 hodin a máme tady to nejlepší z 80, 90 a milénia. Přísahám. Za chvilku Patrick Swayze, teď ale Buty a František, tak si to užijte.

Tak co, kdo si taky zaspíval? She's like the wind, Patrick Swayze v éteru Hit Radio. Ano, to je to kouzlo 80., 90. a milénia. Máme něco pro zamilovaná, romantická srdce, která touží po tom něžným songu. Jo, úplně She's Like the Wind, tak to víme, že jo. Romantika jako blázen. No ale máme něco i pro ty, kteří se chtějí trošku hýbat, možná trošku ze sebe setřást ten dnešní den. A to se vám povede právě teď. Korona, jdeme na to.

0: Blue a All Rise, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na osm, dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a v tom samozřejmě budeme poctivě pokračovat. Co takhle Elton John, to by šlo? Já myslím, že jo. Elton John, taky Rolling Stones nebo Anaka, už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.

Večírek za koncem. Anna K. dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme půl osmé a konečně máme taky užitečný chytrý náramek. Jo, žádný počítání kroků, to je trapný. Jedna firma vyvinula věc, která vám každou vteřinu měří hladinu alkoholu v krvi. To je skvělá věc, jo, můžete se předhánět v baru, že jo, kdo je na tom líp, dál a mnohem víc. Já se jenom bojím, že jak je to samozřejmě praktická záležitost, tak v rámci Čech a Moravy by ta věc na vás přežila tak jako 40 minut a pak by prostě explodovala. No, ruku na srdce. Páteční večírky, že jo? To v osmdesátkách nebylo, tyhle věci. Ale za to ty fantastické hity. Farao, World of Magic, právě.

0: Nádhera. Nick Berry v éteru Hit Radio a přeju vám krásný večer. Je prostě to je těch 30 let hudby. Vemte si, co všechno za fantastický songy tam vzniklo. Ať už přes dokonalý kytarový riffy, neskutečný hlasy a vokály, po naprosté šílenosti. Tohle je naprosto geniální song. Pojďte to uznat. A všichni ten text znáte. I váš pes ho zná. Who let the dogs out, Bahamen. Za chvíli k tomu Sugar Babes nebo Supergrass. Tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Bon Jovi.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a dámy, pozor, pozor, zapomeňte na hubnutí, plno štíhlé tvary jsou in. A hlavně vám přinesou dokonce celou řadu výhod. To bychom možná nevěřili, ale je to pravda. Podle lékařů se lépe vyspíte, jasně, protože vás netlačej kosti, že jo? Jste zdravější, veselejší a vždycky budete vypadat mladší. Pojďme si říct, že tuk to je nejlepší vyhlazovač na vrásky, to je úplně jasný, že jo? Takže co? Nějaký noční dezertíček? Já myslím, že byste mohli. Zahoďte permici do fitka a vyražte místo toho do cukrárny. Nebo takhle večer prostě jenom do ledničky. Jo? Co je úplně nejvíc zásadní, je to, že budete mít lepší sex. 9 z 10 mužů si užilo sex s boubelkou mnohem víc, než se štíhlou dívkou. Tak ono je v případě boubelky totiž spíš za co chytit, že jo? Tak dobrou chuť k večerní svačince, dámy, a teď už Mr. President a Coco Jumbo.

0: Tohle jsou U2 a City of Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Středa 15. července. Hit Radio Classic. To znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za malou chvíli nás čekají třeba Yusun Dur, k tomu taky Manic Street Preachers. No a nebo třeba nádherná Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Už za chvíli, tak buďte s námi.
1: Zaostřeno na region.
2: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

7 Seconds, Yusun Dur, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosím vás, zajímavost, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky. Asi jako ne, samozřejmě nevypadaly tak jako teď, jo. Ale nařídila to tehdy Marie Terezie, protože přece jenom víme, kováky, to je strašně těžké, překáží to. Sami víte, když máte takhle rozměněnou v peněžence, jak je to otravn. No a lidi tak začali nechávat u obchodníků tyhle kovový mince a oni jim za to vystavovali papírový stvrzenky, jo. Na druhou stranu, výhoda kovových peněz pravděpodobně vám je nesežere žádný zvířátko. Ano, jestli máte někde třeba na půdě nebo ve sklepě schované nějaký peníze v bankovkách, tak prosím vás je možná zkontrolujte, protože v Austrálii jední starý paní teď je takhle spapali mravenci nebo termiti, milion v bankovkách pod matrací. To je docela nepříjemný probuzení, jo? I když je fakt, že v Austrálii jsou všechny zvířata divné, tak stejně. Mrkněte radši pod tu matraci, jo? Sean Paul douší právě teď.

0: Amanda a Boston na Hit Radio. Krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se opět zítra u srdcovek přesně ve 12. Budu se na vás moc těšit. Hezký zbytek středečního večera. Do celé ještě třeba tohle. Diana King, taky Sisko nebo Magic Affair. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Hill.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Franto, co jsi to zas koupil?
1: Zavařovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
8: Na pořádný gastrozážitek.
7: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
8: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
7: Pivo pro holky i kluky.
8: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
7: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
11: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
12: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škptu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
5: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Mňam, to je dobrý.
11: To je jám.
10: Jám?
11: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
10: Tak to si slíznu.
12: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Najdeš ji na yumm.cz.
14: Jam, to si slízneš.
15: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
16: Od výkopu až po klíč. Co to je?
17: To je Stalpe.
16: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: Moje ruka!
12: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
13: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
14: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.